si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluk.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poněvadž nemám Kanady,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

jedenácté, to jsem tady nadplán a za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Snuky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů,

skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek, Josef Zíma, a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už podruhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrovec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celý album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto i dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Voldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl zhráli klasy, trubka v dáli zavís klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, a řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který... No, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy Cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí, tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou

láské veze pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou si. Prdík jejich se lečí v skutku, nadmet cukr nad jahůdku,

vede k domu. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přece velmi

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zespěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milou, velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo, jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak, ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jsou to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? Já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Řekni. Oni toho litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardní zástavy, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já
5: a právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se zpožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vytáte si s tím, musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smečiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo ano. nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ano, ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Pany?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nos, prosím.
10: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Pany je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl... Jak to?
8: V jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mně nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž, to zase tolik strandy tady není, ale... Vám jde o taky, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na čeka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál, nebo futrál.
8: Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak je to žertovní.
12: No ne.
8: To není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
13: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
13: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
14: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
15: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
16: Panty jsou.
15: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
16: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šaramantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzo Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho dokážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, jak by se dalo říct, spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec. Že?
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, no to začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak jest.
5: Hele, a on to již ty vlasy, teď on jo. Je, jako on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a ona jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, to už Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
4: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím, volám z Dolního Němčí. Ano.
3: Ano.
4: A já bych si přála pana Krampola.
3: Máme zapsáno.
4: Pane
3: Jano.
4: Děkuju vám.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
3: Protože sestry tatínka.
5: Můj strýc u jedné z nich bydlal, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlal na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
3: Tak zkusíme si rozpomenout.
6: No já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
3: Malá princezna pozorovala, no jo.
6: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
3: Tak
6: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
3: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
3: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
6: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
6: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
3: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
3: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkujeme.
3: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
3: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
7: Ano.
3: Uvidíme, jak nám to dopadne.
7: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
3: A občas se nám objeví, tak jo,
7: občas,
3: poslouchejte
7: jo,
3: dál.
7: Není to moc.
3: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze Žasku, zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
6: Děkuji.
8: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
3: Dobře.
8: Bude slunečný.
6: Děkujeme.
8: Děkuji.
3: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
9: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice ten motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem, tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no, co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně, vraný koně, no. Na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenci tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. Ale jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá. Novýho setora má, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
6: Vepsali.
3: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
6: A teď jsme zvědaví.
3: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. No tak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den. Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa ze Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvali doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři začali s opravou silnice se Znojma na Jihlavu za Grešlovým mýtem. Brtnice chce postavit zimní kluziště. Předseda Senátu ocenil osobnosti stříbrnými medailemi. A dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Cestu se Znojma na Jihlavu od dneška komplikují opravy vytížené silnice 1/38. Státní silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
2: V první etapě prací, která potrvá do 16. října, bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Další etapy prací a související dopravní omezení budeme samozřejmě průběžně upřesňovat. Cena této stavby je 44,5 milionu korun.
0: Zimní kluziště chce postavit Brtnice na Jihlavsku. Na svých sociálních sítích město sdílelo připravený návrh, pro který vyřizuje potřebná stavební povolení. Zároveň chce požádat o státní podporu, bez které by stavba kluziště nebyla možná. Radnice také jedná s místními spolky o tom, kdo a jak se bude o kluziště starat.
3: Kluziště by mělo využívat moderní systém chlazení. Teplo, které při něm vzniká, by se v zimě mohlo využít k vytápění budovy tělovýchovné jednoty Sokol Brtnice. Díky chlazení by ledová plocha mohla fungovat zhruba 3 až 4 měsíce v roce. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Adoptovaní psi městského útulku pro psy a kočky Kroměříž zůstávají zpravidla u nových majitelů. Ti je většinou nevrací. Naopak si někteří přijdou pro druhého psa. Adopce se nepodaří ve zhruba 3 případech ročně, a to kvůli změně sociálních podmínek rodiny nebo problémovému chování zvířete, které se dříve neprojevilo. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška čeká aktuálně na nový domov v Kroměřížském útulku 32 psů a 26 koček. Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba 100 nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní. Záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
4: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
5: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
6: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
5: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout.

0: Kytovat mlhy, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, vát bude mírný, jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou, nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo, jsou 4:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 29. září 2026, což znamená, že do Silvestra už chybí pouhých 93 dnů. Podle kalendáře dnes svůj svátek slaví Michal. Michalům budeme hrát po 20:00. No a jaké písničky máme pro vás připraveny na začátek? Spím v obilí bude zpívat Michal Tučný a Jako za mladá se cítí Olympik. Přidáme také Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, hrál a zpíval vám Olympik legendární hity jako za mlada. Je 29. září 2026. Dnešek je spojený s Mnichovskou dohodou. Podepsána byla totiž v noci z 29. na 30. září v roce 1938. V bavorském Mnichově se tehdy sešli představitelé 4 evropských mocností. Francie, Itálie, Německa a Velké Británie. Zástupci Československa nebyli k přímému jednání přizváni. Výsledek jim byl sdělen až posléze. Na základě Mnichovské dohody muselo Československo postoupit své pohraniční území, takzvané Sudety, nacistickému Německu. V Brně Králově Poli se narodil v roce 1908 Richard Kozderka, violista, hudební skladatel a pedagog a také strýc zpěvačky a herečky Laďky Kozderkové. Od roku 1929 působil v orchestru brněnského rozhlasu a v 50. letech se stal dokonce koncertním mistrem státní filharmonie. Dnešek připomíná také dnes už zesnulého legendárního hudebníka. V roce 1927 se totiž narodil klarinetista Jaroslav Humpolík. Řadu let spolupracoval s orchestrem Gustava Broma a v Mikulově má na náměstí na chodníku slávy bronzovou hvězdu. V roce 1968 byl právě 29. září v Československu zaveden 5denní pracovní týden, i když pracovní soboty ještě v omezené míře zůstaly. V roce 2004, právě 29. září, zemřel scénárista František Pavlíček. Pocházel z Lukova na Zlínsku a po roce 68 se stal politicky nepohodlným. Byl odvolán z pozice uměleckého ředitele divadla na Vinohradech a až do sametové revoluce mohl vykonávat jen dělnické profese. Je například autorem scénáře k Vláčilovu filmu Markéta Lazarová podle předlohy Vladislava Vančury. A před 11 lety odešel do hereckého nebe také Jiří Krytinář. Pocházel ze Sejřku na Tišnovsku a kvůli nedostatku růstového hormonu měřil pouhých 122 cm. Vyučil se hodinářem a ve filmu se poprvé objevil už ve 22 letech. Natočil jich více než 120. A skončíme ve světě muziky. Přesně před rovnými 40 lety se na prvním místě britské hitparády objevila kapela Communards s písničkou Don't Leave Me This Way. I když tuhle možná znáte od někoho úplně jiného, Harolda Melvina a také Blue Notes a samozřejmě Thelmy Houston. My si tuto verzi od Communards připomeneme právě teď.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Ten vyšší hlas určitě poznáte, ten patří Jimmymu Somervillovi. No a ten nižší, to je zpěvačka Sarah Jane Morris. Tito dva se totiž podíleli na této nahrávce, která se přesně před 40 lety stala jedničkou v britské hitparádě.
1: Počasí.
0: A jaké dnes bude počasí? Začněme teplotami. Na jihu Moravy se aktuálně pohybují v rozpětí od 5 až do 12 stupňů Celsia, tak opět dnes to rozpětí velmi široké. 5 stupňů, tedy momentálně nejnižší teplota v Pohořelicích, a těch 12 opět stejně jako včera ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď? Převažovat bude jasno ráno v údolích mlhy a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na rozdíl od včerejška dnes bude trošku víc foukat, mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu se může rozfoukat až do nárazu kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 49 minut, zapadne v 18 hodin a 39 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrála zpívala vám kapela Šalom, o létu měsíců je 5 hodin a 25 minut. Brněnským kriminalistům se podařilo dopadnout muže, který před dvěma týdny přepadl 66-letou ženu. K incidentu došlo v Brně během jízdy v tramvaji. K ženě zezadu přistoupil neznámý muž a ve chvíli, kdy se v zastávce začaly otvírat dveře vozu, jí strhl z krku zlatý řetízek. Na poslední chvíli pak z tramvaje utekl. Napadená žena utrpěla poranění v oblasti krku a přišla o šperk v hodnotě přibližně 40 tisíc korun. Řetízek pro ní měl navíc značnou citovou hodnotu, protože šlo o dar od manžela. Policistům se ale díky kamerovým záznamům a dalším informacím podařilo velmi rychle vytipovat podezřelého. Nyní je stíhán za loupež a vzhledem k trestní minulosti mu hrozí až 10letý pobyt za mřížemi. Policisté našli odcizený řetízek v jedné ze zastaváren a vrátili jej zpět majitelce. Konec dobrý, všechno dobré. Zprávy pro vás připravuje David Hasman. Budou tu za 4 minuty.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Auta ani chodci se od dneška nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, která potrvá do prosince příštího roku. Pěší do té doby využijí lávku u fotbalového hřiště v Kníčkách nebo autobusovou linku 302. Auta pojedou v jednom směru přes rekreační ulici k přístavišti, v tom opačném přes Rozdrojovickou ulici. Práce vyjdou na víc než 46 milionů korun. Znojemská nemocnice rozšiřuje jednodenní péči po některých operacích. Pacienti po nich odcházejí domů zpravidla do 24 hodin. Týká se to například některých zákroků na koleni, rameni nebo operací kýly. O tom, jestli je tento režim pro konkrétního pacienta vhodný, vždy rozhoduje lékař. Aktuální čekací doba je přibližně 2 až 3 týdny od předoperačního vyšetření. Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egerie odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost Vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní. Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem Zvyšková houstne provoz. Kolony aut zatím od Tuřan z kilometru 197. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Jana Kratochvílová i 5 hodin a 39 minut. Jen 4 roky trvala na začátku 20. století stavba kostela, který je dnes dominantou brněnských Husovic. Římskokatolický chrám Nejsvětějšího srdce Páně či také Ježíšova je pozoruhodný nejen velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby, která pokrývá jeho plášť. Na jeho obnově teď pracují restaurátoři.
1: Tak teď se opravují dvě boční věže, které mají 30 metrů a nad nima se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená taky jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. A poté od té technologie bylo upuštěno a byla v podstatě úplně zapomenutá. Takže právě práce s tady těma materiálama je pro nás specifická.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Štukovýho prvku, kterýmu my tady pracovně, je to takový vliz, my tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády, tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii, tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou a dáváme teďkom současné nové myšky z takzvané štípané kůže.
2: Doplnil varhanář. Farnost kostel postupně opravuje od milénia. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. V dalších letech by měly opravy pokračovat na plášti v zadní části kostela. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: počasí.
1: Tady je úterní Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Za minutu bude 6:15 teploty na jihu Moravy mezi 5 a 12 stupni Celsia. A předpověď ta je velmi podobná té včerejší. Bude jasno, v údolí k poránu ještě mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Dnes bude jen o trošku více foukat mírný jihovýchodní vítr. Povane rychlostí do 25, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyjde v 6 hodin a 49 minut. Zapadne v 18 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 48 minut. Milí posluchači, jestli pak víte, co to dnes znamená, že se od nás Amerika pomalu vzdaluje. Prozradí více teď Martin Písařík v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Železničáři chystají projekt na přestavbu nástupišť nádraží v Blansku, budou bezbariérová. Silnice mezi Přerovem a Hulínem je kvůli opravám uzavřená. Na dnešek připadá Světový den srdce, upozorňuje na důležitost preventivních prohlídek. A počasí dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Vlakové nádraží v Blansku bude bezbariérové. Správa železnic připravuje vypsání zakázky na projekt. Ten by měl zlepšit přístup na nástupiště třeba pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky, slibuje mluvčí podniku Nela Frýbová.
3: Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
1: Město si nechá zpracovat studii, která prověří úpravu přístupu na nádraží ve směru od Starého Blanska. Má navrhnout stavební úpravy, díky kterým by se lidé na nástupiště dostali bezpečně i z této strany železniční stanice. Silnici první třídy číslo 55 mezi Přerovem a Hulínem dnes obsadili dělníci. Měsící budou opravovat v úseku od Lověšice po nájezd na dálnici D1. Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rýdl.
4: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
1: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabídne zájemcům 3 nové služby. Od dnešního dne si lidé mohou kromě knih zapůjčit domů i gramofonové desky. Na výběr je přes 3500 titulů hudby i mluveného slova. Díky nové službě s názvem Zásilka bude knihovna doručovat knihy domů nebo videových boxů. Pro čtenáře zpřístupní samoobslužný skener. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejenom rizika srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
5: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
6: Bylo to ale srdce, které 63letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
7: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
6: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se plní kamiony už před sjezdem na Modřice z kilometru 4 a D1 od Vyškova se plní od Tuřanské čerpací stanice z kilometru 198. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 29. září na Michala. Svátek neslaví Michal, hrát budeme po 8. hodině tradičně. Ve zprávách jste slyšeli, že dnešek 29. září je také světovým dnem srdce. No a je to taková spojená nádoba s tím, že dnešek je také národním dnem kávy a navíc také národním dnem husy. Takže pokud máte rádi kávu a k tomu pečenou husu, tak je to hned několik typů na dnešek, ale pozor na srdíčko, aby to všechno uneslo. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou. Josefína od Petra Spáleného přijde na úvod, Ententiny sourozenců Ulrichových budou následovat. No a další písničky chystáme. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám dneska všechno povede a den se rozjede s čistou a lehkou hlavou. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: byli sourozenci Ulrichovi a Ententini, je 6 hodin a 12 minut. Tady je úterní Český rozhlas Brno. Olomoucké arcibiskupství vytvořilo zhruba před rokem kontaktní místa pro oběti zneužívání v římskokatolické církvi. Zatím se na ně obrátilo 10 lidí a většinou to byly ženy. Obětím centrum nabízí například psychologickou podporu.
1: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
2: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
1: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
2: Je to přes jednu desítku, co se nás, jako kdyby na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4 žen, které se na nás obracely.
1: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
2: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
1: Podobnou službu lidem nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupství.
3: Při biskupské konferenci, České biskupské konferenci se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
1: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Společně s kapelou UB40 zpívala zpěvačka Chrissy Hynde, kterou možná znáte jako hlavní zpěvačku kapely Pretenders. Je 6 hodin a 17 minut, tady Český rozhlas Brno. Neseme počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují stále ve stejném rozpětí mezi 5 a 12 stupni Celsia. Těch 5 stupňů nejnižší teplota stále v Pohořelicích a 12 stupňů je třeba v Tišnově Hájku nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek: převažovat bude jasno, v údolích místy mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní vítr do 25, místy s nárazy až do 55 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyjde v 6 hodin a 49 minut, zapadne v 18 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme typovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Výtvarník a spisovatel Pavel Čech chystá podzimní výstavu Na skleněné louce v Brně a vyjde mu nová kniha s názvem I medvědi píšou dopisy. Snad poprvé to není postavené jen na obrázcích. Jsou to takové čtyři milostné příběhy, říká. Kromě výtvarné torby začal psát i básničky. Je to legrační činnost v mém podání teda. Potřebuji u toho naprosté ticho a občas si připadám, jak blázen, když čekám, až mě políbí muza. Popisuje tvůrčí proces. Kam se dostali jeho komiksy do světa? Jarka Vykoupilová vyspovídala Pavla Čecha a vy si můžete celý rozhovor poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Cestu ze Znojma na Jihlavu od dneška komplikují opravy vytížené silnice 1/38. Státní silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory. Do 16. října bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. Nová zobrazovací metoda pomáhá lékařům v nemocnici Kyjov odhalit podezřelé změny sliznic. Právě nádorová onemocnění v oblasti hlavy a krku mohou být podle lékařů v počátečních stádiích méně viditelná. Takzvané vyšetření NBI pomáhá detailněji zobrazit povrchové struktury a cévy ve sliznicích. Je rychlé, nebolestivé a provádí se ambulantně s lokální anestezií. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Náměstí TG Masaryka v centru Prostějova dnes o 14:30 odpoledne ožije závody příznivců koloběžek. Určené jsou dětem i dospělým. Koloběžky si zájemci můžou podle organizátorů půjčit na místě. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno. Ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Vyškova do Brna, pomalejší provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou. Fronta kamionů následně také od Slatiny z kilometru 201. Taky na D2 z Bratislavy do Brna se trvalý stav nákladní soupravy popojíždí z 6. kilometru. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno, 6:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy stále mezi 5 a 12 stupni Celsia. Na tom se moc nemění. I předpověď vypadá úplně stejně jako včera, jen bude trošku větrněji. Převažovat bude jasno, v údolích po ránu se mohou objevit mlhy a denní teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní do 25, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 49 minut, což je zhruba za 3 minuty, zapadne v 18 hodin a 39 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tak.
1: Zpívala Lucie Bílá, je 6 hodin na 50 minut. Před 7 tradičně přehled očekávaných událostí dnešního dne na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dneškem začíná úplná uzavírka hráze brněnské přehrady pro pěší i řidiče a potrvá celkem dlouho, až do prosince 2027. Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci 5měsíčnímu dítěti. Na lavici obžalovaných je muž, který podle obžaloby miminko pálil cigaretou, a matka, která situaci 3 dny neřešila. 29. září začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce pořádané svazem knihovníků a informačních pracovníků se zapojí přes 400 knihoven. V Jihomoravském kraji je to například brněnská knihovna Jiřího Mahena nebo knihovna v Ostupovicích či v Hodoníně. Zprávy v 7 připravuje David Hasman a to je ta nejčerstvější novinka. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začíná uzavírka hráze brněnské přehrady pro auta i chodce. Celkem přes miliardu korun navíc by mohly získat nemocnice za to, když zvýší pro očkovanost lékařů a sester proti chřipce. Startuje celorepubliková kampaň Týden knihoven. A dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Auta ani chodci se od dneška nedostanou přes hráz v brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, která potrvá do prosince příštího roku. Pěší do té doby využijí lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách nebo autobusovou linku 302. Auta pojedou v jednom směru přes rekreační ulici k přístavišti, v tom opačném přes Rozdrojovickou ulici. Práce za více než 46 milionů korun popisuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
2: Dojde k demolici všech 9 bloků koruny hráze. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků.
0: Nemocnice by mohly získat 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové by šíření nákazy pomohlo zabránit taky to, kdyby zdravotníci v chřipkové sezóně častěji nosili roušky.
3: Nenosí to ani fyzioterapeuti, kteří chodí k pacientům, rehabilitační sestřičky a další, jsou prostě v prostředí, které je vysoce rizikové, mají tam nemocné pacienty, kteří jsou zvýšeně vnímaví a chřipka je může ohrozit.
0: Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
4: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
0: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní. Začíná Týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejenom jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vás zdrží kolona za Rousínovem z 216. kilometru, která nesouvisle téměř 50 minut po pojíždí k nehodě u Slatiny na 200. kilometru. Odklízejí tam následky srážky 3 osobních vozidel, auta blokují jak levý, tak částečně i pravý pruh. Jen velmi pomalu se jede odstavným pruhem. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 29. září a po písničkách Marie Rotrové Řeka lásky a Modrá je dobrá od Žlutého psa pro vás máme soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude Zbořetic. Pro výherce dnes máme knížku Ještě jednou výlety aneb 141 plus 1 výlet pro

0: Český rozhlas Brno, tak jak nafotil a sepsal Petr Vejrosta. Na známé lince 726 465 200 se už za chvíli těšíme na vaše tipy, a nebo také máte možnost jako již tradičně vybrat některou z našich možností. Tak držíme palce, ať se vám to dnes povede. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme dobrou chuť ke snídani, ať dnes nic nerozlijete, nespálíte a všecko se podaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: tak. Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 12 minut a je tu soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo je z Bořetic na Hustopečsku a zaujal nás tam výraz, co to je šurpivec. Víte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno, něco, co pochází z Bořetic, netuším vůbec dnes, jaké oblasti by to mohlo být, ale vy možná toto slovo znáte. Zavolejte, zkuste to, třeba odpovíte správně nebo vyberete určitě některou z našich možností. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Jiška z Jedovnic.
0: Jirko, krásné ráno vám přeju do Jedovnic, vítejte. Tak co byste řekla, že je v Bořeticích šurpivec? Slyšela jste někdy něco podobného?
1: Neslyšela nikdy nic.
0: Já se přiznám, taky vůbec netuším, co by to mohlo být. Tak tři možnosti nabídnu. Jirko, držím palce. Šurpivec může být buď za A piják piva, nebo za B zlobivé dítě, anebo za C starý hadr. Co to podle vás bude šurpivec v Bořeticích? Piják piva Ačko, zlobivé dítě Bčko, nebo starý hadr Cčko? Co se vám líbí?
1: No, mě tady manžel napovídá starý hr... Cčko.
0: Starý hadr, takže dáváte Cčko na radu manžela, no. Ano?
1: Ano.
0: Ajš, tak škoda, škoda. Není to starý hadr, představte si, je to to zlobivé dítě. To jsem se netušil taky vůbec, jakože by to mohlo být ono. Nevadí, zkusíme příště, pozdravujte manžela a děkujeme za zavolání, ano, a za spolupráci. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: 7 hodin a 14 minut, tak Jiřce z Jedovnic to dneska nevyšlo, nevadí, zkusíme to zase zítra touhle dobou. No a po písničce už na vás čeká počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 18 minut. Čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 5 a 14 stupni Celsia. Takové rozpětí velké teplot je v tuto chvíli na jihu Moravy. 5 stupňů třeba v Pohořelicích nebo v Kobylí, no a zmíněných 14 už je v Brodě nad Dyjí. A předpověď pro dnešek: převažovat bude jasno, v údolích místy mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr zpočátku mírný do 25, postupně v nárazech do 55 km za hodinu jihovýchodních směrů. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce. A slunce, které vyšlo v 6 hodin a 49 minut, zapadne v 18 hodin a 39 minut. V centru Brna v tuto chvíli teplota kolem 10 stupňů. Dobré ráno.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Známý signál ohlásil, že je tu další kolo naší hry o knihu Temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Tím dnešním nejrychleji volajícím byl posluchač Ruda. Rudo, vítejte, hezké ráno.
1: No, dobrý den, tak si zdravím.
0: Gratuluju vám. Vy a Temné letopisy moravské znáte se, posloucháte?
1: No, občas to poslouchám, no pořád není čas na to, takhle, no.
0: Tak teď si to budete moci všechno v klidu přečíst z knížky, kterou od nás dostanete. Knížka Temné letopisy moravské vyšla nedávno u příležitosti 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno i celé září rozdáváme našim posluchačům. Rudo, 102. narozeniny, představte si, že se probudíte ve 102 letech a mohl byste něco vzkázat svému současnému já. Co by to bylo? Co byste si vzkázal?
1: Ježišmarja, teda... to je těžká otázka, No, aby to bylo lepší na tom světě všechno. A lidi se nehádali.
0: No, a všecko hezky plynulo a spělo.
1: Všecko hezky, no, jasně, no.
0: Bez vám.
1: Protože, no, hlavně politici.
0: Mockrát děkujeme za zavolání. Gratuluju vám, knížka je vaše, pošleme ji na vaši adresu. Mějte se moc pěkně a budeme se zase těšit někdy na vlnách Českého rozhlasu Brno. Naslyšenou, Rudo, mějte se hezky.
1: Děkuji vám moc.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vlakové nádraží v Blansku bude bezbariérové. Správa železnic připravuje vypsání zakázky na projekt. Ten by měl zlepšit přístup na nástupiště třeba pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky. Město si nechá zpracovat studii, která prověří úpravu přístupu na nádraží ve směru od Starého Blanska. Tématu se budeme podrobněji věnovat už krátce před 8 hodinou. Znojemská nemocnice rozšiřuje jednodenní péči po některých operacích. Pacienti po nich odcházejí domů zpravidla do 24 hodin. Týká se to například některých zákroků na koleni, rameni nebo operací kýly. O tom, jestli je tento režim pro konkrétního pacienta vhodný, vždy rozhoduje lékař. Aktuální čekací doba je přibližně 2 až 3 týdny od předoperačního vyšetření. Zimní kluziště chce postavit Brtnice u Jihlavy. Na svých sociálních sítích město sdílelo připravený návrh, pro který vyřizuje potřebná stavební povolení. Zároveň chce požádat o státní podporu, bez které by stavba kluziště nebyla možná. Radnice také jedná s místními spolky o tom, kdo a jak bude o kluziště se starat. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně jasno. Ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Vyškova do Prahy ucpaná nejprve před Rousínovem z kilometru 218. Je to nesouvislá frontáž k nehodě u Slatiny na 200. kilometru, kde blokují levý pruh 3 havarovaná osobní auta. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Jen 4 roky trvala na začátku 20. století stavba kostela, který je dodnes dominantou brněnských Husovic. Římskokatolický chrám Nejsvětějšího srdce Páně, či také Ježíšova, je pozoruhodný nejen velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby, které pokrývá jeho plášť. Na jeho obnově teď pracují restaurátoři.
1: Tak teď se opravují dvě boční věže, které mají 30 metrů a nad nimi se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená, tak je jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. A poté od té technologie bylo upuštěno a byla v podstatě úplně zapomenutá, takže právě práce s tady těma materiálama je pro nás specifická.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Štukovýho prvku, kterýmu my tady pracovně, je to takový vliz, my tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády, tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii, tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou a dáváme teďkom současné nové myšky z takzvané štípané kůže.
2: Doplnil varhanář. Farnost kostel postupně opravuje od milénia. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. V dalších letech by měly opravy pokračovat na plášti v zadní části kostela. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:45 přesně. Teploty na jihu Moravy stále mezi 5 a 12 stupni Celsia, ale v Brodě nad Jí už teplota stoupá, tam už bude 13, pomalu 14 stupňů. Předpověď pro dnešek slibuje převážně jasno, v údolích ještě mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, takže teplota naprosto shodná s tou včerejší, ale bude víc foukat. Mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 49 minut, zapadne v 18 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
5: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. V Blansku na nádraží mají lidé na vozíku nebo cestující s kočárkem problém dostat se na nástupiště. Přístup není bezbariérový. Správa železnic chystá soutěž na projekt úprav, které to mají změnit. Na hlavních vlakových tratích je teď více než 60% stanic bezbariérových. Detaily zjišťovala reportérka Alena Hesová, která už je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co bude přestavba nástupišť na bezbariérová v Blansku zahrnovat?
1: Správa železnic podle své mluvčí Nelly Frýbové půjde cestou výtahů.
2: Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
1: Momentálně musí lidé na vozíku s kočárkem nebo s kolem zazvonit u služebního přechodu kolejí. Pracovníci nádraží pak přijdou, uvolní branku a pomůžou lidem bezpečně se dostat přes koleje. To ale nemůžou udělat cestující sami, je to riskantní. Trať spojuje Brno a Prahu a je hodně vytížená, hrozí, že je srazí vlak. Dřív nebyl služební přechod tak důkladně zabezpečený, železničáři to změnili loni na podzim. Instalovali branku, plot a speciální hroty.
0: Spousta lidí si ale zkracuje cestu na nádraží ve směru ze Starého Blanska přes nejvzdálenější kolej od nádražní budovy a přes koleje prostě přejdou. Pomůžou jim ty změny, které chystá správa železnic?
1: Ne, ale radnice zvažuje, že chystané úpravy stanice ze strany správy železnic využije. Město možná samo zajistí, aby se lidé ve směru od průmyslové zóny přesunuli na nádraží bezpečně. Potvrzuje to mluvčí Blanska Pavla Komárková.
3: Rádi bychom zajistili vypracování studie, která by prověřila možnosti, jak by se Blansko k tomu projektu správy železnic mohlo připojit. Město aktuálně bude hledat zhotovitele studie. Ta studie by právě měla prověřit, jakým způsobem, za jakých podmínek, s jakými náklady by přístup ke Starému Blansku byl možný.
1: Pokud se teď chce člověk dostat od průmyslové zóny na Starém Blansku na nádraží, měl by správně využít nejbližší most. A to znamená ujít víc než kilometr navíc a zdrží ho to asi 20 minut.
0: Jak rychle se daří správě železnic stavět výtahy nebo dělat jiná stavební opatření na nádražích, která nejsou bezbariérová?
1: Pokud jde o hlavní železniční tahy, tak na nich je teď víc než 60% stanic bezbariérových. Před rokem to bylo 40%. Aktuálně železničáři pracují na 27 stanicích a až skončí, všechny se změní na bezbariérové. Do konce roku budou hotové 3 zastávky na Havlíčko-Brodsku, a to v Přibyslavi, Stříbrných horách a ve stanici Pohled.
0: Od reportérky Aleny Hesové jsme se dozvěděli, že železničáři chystají vybudování výtahů na nádraží v Blansku, a přidala také informace o tom, jak jsou na tom ostatní vlakové stanice, pokud jde o bezbariérové přístupy. Aleno, díky za informace a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Jsemčáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového mýta po hranicí Jihomoravského kraje a s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: V první etapě prací, která potrvá do 16. října, bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Další etapy prací a související dopravní omezení budeme samozřejmě průběžně upřesňovat. Cena této stavby je 44,5 milionu korun.
0: V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
2: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence oropharyngeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
0: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Hodonínská zoo zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným a 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Část z výtěžku zoo pošle spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. Na co půjde zbytek peněz, říká mluvčí zoo Ivo Cencinger.
3: Podle potřebnosti mezi dalšími 10 domácími spolky nebo i záchrannými stanicemi. Podpora tak putuje přímo mezi domácí organizace a my tak můžeme sami i ověřit využití financí. Odhadujeme přitom roční výtěžek 300 až 400 tisíc korun.
4: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 217 se popojíždí k nehodě u Slatiny na 200. kilometru, asi hodinu. Hodně se tak plní i souběžná silnice 430 mezi Rousínovem a Rohlenkou. A na D1 čekejte zdržení i přímo v Brně směrem do Prahy. Fronta z kilometru 194. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 29. září. 29. září je 272. dnem letošního roku, do Silvestra už chybí pouhých 93 dnů a svátek dnes slaví Michal, což je jméno hebrejského původu a vychází z Mikael, tradičně je vykládáno jako kdo je Bůh, nebo také volně Bohu podobný. Domácké podoby jsou nejrůznější od Míši, Michálka, Miky, Mišky, Mišánka. Celá řada jich bude a není jich málo v české populaci. Michalů je zhruba 120 tisíc, takže přejeme všechno nejlepší. A s Michalem je zpěta také zajímavá tradice. Svatý Michal všechno z polí spíchal, což znamená, že na michalský svátek už bývá většina polí sklizená a připravují se na chladnější část roku. Všechno nejlepší přejeme nejenom Michalům, ale také všem dnešním oslavencům narozeninovým, mezi které patří zhodu okolností další Michal, Michal Dlouhý, slavný to český herec. Slavit dnes bude také Jiří Strach a určitě mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Posíláme hvězdičku blízko.

0: kavou od Petra Nováka jako takový malý dárek k rozjezdu dnešního mejdanu. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hrála a zpívala vám kapela Narvan a je tu počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A u mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď po 8 hodině? To ráno mi přijde takové vcelku podobné tomu včerejšímu.
2: Ano, je to tak. Teploty nejnižší zase byly v údolích i třeba kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia. Teď už přece jenom ta teplota malinko stoupá. Nejčastěji je tak od 8 do až skoro 14 na jihovýchodě kraje až k 16 stupňům Celsia. Na obloze sice je celkem dost oblačnosti, ale ona je vysoká a taková hodně průsvitná, plus je doplněna poměrně velkou spoustou stop po letadlech, takže to dohromady dává, řekněme, skoro jasnou oblohu. No a vítr ten teď fouká většinou ještě slabý, ale třeba Znojemsko, to už má i vítr, nebo jih Moravy, tam ten vítr fouká už i mírný a stále zhruba ty jihovýchodní, východní směry.
0: Jitko, čím to, že na některých místech bylo dnes ráno 5 a na některých třeba 12 stupňů Celsia?
2: Bylo to dáno hlavně větrem, který zůstal hlavně v těch vyšších polohách třeba pofukovat, anebo i v těch polohách nižších, tam, kde zkrátka dobře jenom malinko foukalo, tak to stačilo k tomu, aby ta teplota zůstávala třeba kolem těch 11 stupňů, v Kuchařicích zrovna tomu tak bylo, a naopak Kobylí, které není zas tak velmi daleko, tak to mělo jenom 4 stupně Celsia, a ještě navíc to je dané i tím, že nebyla na obloze žádná oblačnost, takže ten vzduch se prochlazuje právě nejvíc v těch údolích.
0: Jitko, co přinese dnešek 29. září, jaké počasí bude?
2: Převažovat by měla jasná obloha, teď v těch ranních, částečně dopoledních hodinách ještě se může objevovat i nějaká ta vysoká průsvitná oblačnost, teploty odpoledne, podobně jako včera, 21 až 24 stupňů a vítr také hodně podobný tomu včerejšímu, nejvíc bude foukat na jihozápadě kraje, na Znojemsku, tam i ty nárazy přes den mohou být do 50 nebo kolem 50 km v hodině a nejslabší ten vítr bude tak řekněme Vyškovsko a východ Hodonínska a ale dohromady tedy by ten vítr měl dávat takovou tu průměrnou mírnou rychlost.
0: Moc krát díky. Poprosím ještě o teplotní rekordy pro 29. září.
2: Nejvyšší hodnota 28,4 stupně Celsia byla naměřena v Hodoníně v roce 1961 a minus 4 stupně byly naměřeny v roce 1970 v Ivanovicích na Hané, v roce 1959 ve Vyškově a potom ještě v roce 1939 ve Křtinách.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Děkujeme.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
5: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Jízdu autem i procházku po hrázi brněnské přehrady od dneška komplikuje chodcům i řidičům uzavírka. Potrvá do prosince příštího roku a dělníci do té doby hráz, která slouží více než 85 let, opraví. Povodí Moravy za rekonstrukci zaplatí zhruba 640 milionů korun. Více už nám řekne reportérka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně nechávají vodohospodáři na hrázi opravit?
1: Práce zahrnují podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky úpravu mostovky i samotné silnice.
2: Dojde k demolici všech 9 bloků koruny hráze. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků.
1: Vzhledově by měla ta nová koruna hráze vypadat podobně jako stávající. Částečně přispělo na úpravy i město Brno, zhruba 7,25 milionů korun. Přípravné práce odstartovaly už v půlce září, ale až teď musí stavaři hráz uzavřít.
0: Jaké objízdné trasy mají řidiči využít a kudy by měli naopak chodit chodci?
1: Já začnu u těch chodců. Ti se teď musí vydat po schodech do podhrází a přejít po lávce vzdalené asi 800 metrů ve směru potoku řeky k fotbalovému hřišti v Kníničkách. Případně můžou využít autobusovou linku 302 a jet ze zastávky Zoologická zahrada na zastávku u památníku v Kníničkách. No a pak se vydat rekreační ulicí k přehradě. Tuhle variantu ocení hlavně rodiče z Kočárky. Kudy povede objížďka pro auta, to vysvětluje mluvčí povodí Radek Špatka.
2: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníničky jednosměrně k přístavišti, v opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
1: Ještě přidám jednu zajímavost. Uzavírka hráze ovlivní taky trasu letošního ročníku běhu okolo Prýglu, běží se 10. října a sportovci budou mít kvůli uzavírce trasu o 1,5 kilometru delší. Povede přes Kníničky do Bystrce, no a pak po schodech u hráze.
0: To byly podrobnosti o uzavírce kvůli opravám hráze brněnské přehrady od reportérky Aleny Hesové. Podrobnosti o rekonstrukci najdete také na našem webu v rozhovoru s Petrem Pavlíkem z povodí Moravy a postupu stavby budou sledovat i naši reportéři. Aleno, díky za informace. Přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nová zobrazovací metoda pomáhá lékařům v nemocnici Kyjov odhalit podezřelé změny sliznic. Právě nádorová onemocnění v oblasti hlavy a krku mohou být podle lékařů v počátečních stádiích méně viditelná. Takzvané vyšetření NBI pomáhá detailněji zobrazovat povrchové struktury a cévy ve sliznicích. Je rychlé, nebolestivé a provádí se ambulantně s lokální anestezí. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Adoptovaní psi městského útulku pro psy a kočky Kroměříž zůstávají zpravidla u nových majitelů. Ti je většinou nevrací, naopak si někteří přijdou pro druhého psa. Adopce se nepodaří ve zhruba 3 případech ročně, a to kvůli změně sociálních podmínek rodiny nebo problémovém chování zvířete, které se dříve neprojevilo. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška čeká aktuálně na nový domov v kroměřížském útulku 32 psů a 26 koček. Návštěvníci brněnského divadla Bolka Polívky můžou být dnes součástí křtu knihy Foto ČTK Igor Cel. Fotoreportér, který většinu své kariéry fotil právě pro agenturu, letos oslavil 70. narozeniny. Monografie se věnuje fenoménu pracovní fotografie a fotožurnalistiku mapuje od 70. let minulého století až po současnost. Samotný křest naváže ve foaje divadla výběrová výstava několika snímků. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno. Ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Vyškova u Slatiny na 200 kilometrů řeší nehodu v levém pruhu. Téměř hodinová kolona se vleče z 220. kilometru a ucpaná je souběžná silnice 430 mezi Rousínovem a Rohlenkou. Plní se to i před Šlapanicemi. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Annie Lennox, je úterý 29. září. Olomoucké arcibiskupství vytvořilo zhruba před rokem kontaktní místo pro oběti zneužívání v římskokatolické církvi. Zatím se na ně obrátilo 10 lidí, většinou to byly ženy. Obětem centrum nabízí například psychologickou podporu.
1: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
2: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
1: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
2: Je to přes 10, co se nás, jako kdyby na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4 žen, které se na nás obracely.
1: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
2: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
1: Podobnou službu lidem nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupství.
3: Při biskupské konferenci, České biskupské konferenci se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
1: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 8:45 a minuta k tomu, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy pomaličku stoupají, ale stále to rozpětí je poměrně široké. Mezi 7 a 15 stupni Celsia, těch zmíněných 15, je v tuto chvíli v Brodě nad Dyjí a 7 stupňů třeba v Kobylí nebo v Brně Žabovřeskách. A předpověď pro dnešek? Převažovat bude jasno v údolích mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr do 25, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 49 minut, zapadne 9 minut po 6:30. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Když ptáci odlétají na jih, neučí nás smutku z odchodu, ale odvěké víře, že po každé zimě přichází jaro. Citátem dnes poutám na zajímavé povídání se znojemskou ornitoložkou Vlastou Škorpíkovou. S mikrofonem se za ní vydala Jarka Vykoupilová.
1: Ornitoložky Vlasty Škorpíkové se ptám, kdy ptáci obvykle začínají odlétat do teplých krajin.
2: Když vyhnízdí, což je v našich podmínkách většinou na podzim, ale někteří odlétají dřív, už třeba během srpna. Jsou některé druhy, které jsou tím charakteristické, například kukačka, ta zmizí opravdu už během srpna, nebo rorýsy, to jsou specialisté na lov hmyzu, takže určitě to s tím souvisí, že aby měli prostě tu potravní nabídku, takže ti taky odlétají během srpna a to jsou takový nejčastnější migranti naši.
1: A na druhém konci tedy ti, kteří vydrží třeba nejdéle?
2: Když není příliš sněhu, zůstanou celou zimu, takže tam tady je fakt těžké říct, kteří vydrží nejdýl. A v současné době se stává, že některé druhy, které dříve pravidelně odlétaly, tak tady naopak pravidelně už zůstávají. Jo, například čejky, špačci, i skřivani někdy přežijou zimu, čápy bílí.
1: Může za to tedy oteplení?
2: Řekla bych, že může. A tady jde hlavně o potravu. Jo, pokud teda najdou potravu v našich podmínkách, nemají tak silnou motivaci někam odlétat, led je náročný, že jo, tak šetří energii, tak zůstávají u nás.
1: Kam od nás nejčastěji odlétají?
2: Odlétají na jihovýchod, na jihozápad. Jsou i druhy, které odlétají vlastně daleko až do Asie, na indický subkontinent. Většina končí ve Středomoří nebo v Africe.
1: Které druhy jsou ty vytrvalé?
2: Lejsek malý a hýl rudý. Takové málo známé druhy bych řekla, i vzácné u nás a jsou charakteristické tím, že letají tak daleko a přilétají třeba na jaře mezi posledními až v průběhu května.
1: Orientují se na svých cestách podle čeho?
2: Není to úplně jednoznačné, ale hraje v tom roli magnetické pole země, slunce, hvězdy i nějaké terénní výrazné prvky jako velké řeky, pobřeží, moří, jezer velký a tak dále. Určitě to je kombinace různých faktorů.
1: A dokáží se tedy přesně vrátit zpět tam, odkud odletěli?
2: Dokáží se vrátit na to místo. A je zajímavé, že se třeba vracejí i na zimoviště, že vlastně oni v prvním roce života, kdy podniknou tu první cestu a když se jim to zimoviště osvědčí, tak se tam potom třeba mnoho let i vracejí. A jsou ptáci, kteří přiletají k nám zimovat, to jsou ptáci ze severu třeba, takže my tady máme potom v zimě zase jiné druhy než v hnízdní době a těm se u nás líbí i v zimě. A taky je to tak, že někteří si oblíbí nějaké místo a vracejí se potom několik let. Potom, když ten pták někde uhyne, tak třeba to zimoviště už zůstane opuštěné zase mnoho let, než si to zase najde nějaký jiný jeho druh.
0: Zajímavému tématu odletu ptáků do teplých krajin se budeme věnovat v našem ranním vysílání ještě příští týden. Přiblížíme, jakým nástrahám musí ptáci na svých cestách čelit. Tuto reportáž i ostatní najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno!

0: Rádia zpívali vám Erasure, kapela, která po 25 letech se rozhodla, že opět vyrazí na turné, tak uvidíme, jestli se dostane i sem k nám do střední Evropy. 5 minut před 9 hodinou končí Dobré ráno s datem 29. září, Michalovské. A za chvíli jsou tady srdcovky se Zdeňkem Junákem. Zdeňku, vítej, krásné ráno ti přeju.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, jsme po svátku svatého Václava, vůbec jako den české státnosti. Oslavili jsme ho zdárně, ale hlavně musím říci, že nejen, že jsme ho oslavili, ale hlavně se o to postaral taky ten nad náma, že nás obdařil tak nádherným počasím.
0: Krásným dnem.
1: Že to bylo prostě něco úžasného. Takže já, když jsem dovysílal, v 10 jsem byl doma, chvilinku jsem popovídal s Irenkou, že jo, na balkonám tak smažilo slunko, já už jsem teda sundal deštník, slunečník teda, takže se tam nedá vůbec sedět. No a naobědval jsem se, chvilku jsem lenošil a pak jsem tedy vyrazil do přírody. Říkal jsem si, že se zajdu podívat tady v okolí Brna, jestli rostou houby.
0: Aha, jak to dopadlo?
1: Protože jsem nebyl a já vím, že byl svátek a všude aut, to tam bylo prostě nasáčkovaný u těch lesů. A tak jsem, já mám takové svoje místečko, kam vyjedu, a tak jsem vyjel a představ si, že byl jsem úspěšný.
0: Jo.
1: Nebylo toho moc, jo, protože já jsem se tam zdržel tak hodinku a půl, bylo to velmi přebraný, ale našel jsem nějaký suchohřiby,
0: no,
1: našel
0: krása.
1: Jsem nějaký kozáky, taky pár praváků a taky pár klousků jsem našel.
0: Takže rostou, rostou.
1: Takže rostou, takže jsem to tak jako prostě upravil a zamrazil jsem to, protože se mi to nechtělo, bylo toho málo, abych to sušil, nebo a praženici jsme dělali na večer nechtěli, aby nebyl byla těžká večeře, takže jsem to zamrazil.
0: Urodilo se, krása.
1: Udělal se nějaká omáčička, tož tak. Takže dneska to taky vypadá na pěkný den. Dneska na mě bude čekat moje žena, vyrazíme do města, protože dvojčata budou mít 16 let, 7. října, tak nějaký dárečky pohledat a takže budu se na tebe zítra těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Pokud jsou pocity vzájemné, měla by být i snaha. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: serce jako gdyś do...
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Železničáři chystají projekt na přestavbu nástupišť nádraží v Blansku, budou bezbariérová. Nemocnice ve Znojmě rozšíří jednodenní péči po vybraných operacích. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování zřejmě ustojí. A počasí dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnová svítá David Hasman. Vlakové nádraží v Blansku bude bezbariérové. Správa železnic připravuje vypsání zakázky na projekt.

0: Pacienti po nich odcházejí domů zpravidla do 24 hodin. Týká se to například některých zákroků na koleni, rameni nebo operací kýly. O tom, jestli je tento režim pro konkrétního pacienta vhodný, vždy rozhoduje lékař. Aktuální čekací doba je přibližně 2 až 3 týdny od předoperačního vyšetření.
1: Výhodou jednodenní péče je kratší pobyt v nemocnici a možnost zotavovat se doma. Pokud to zdravotní stav dovolí, může pacient nemocnici opustit ještě v den operace. Jinak zůstává přes noc v nemocnici a při nekomplikovaném průběhu odchází domů následující ráno. Jednodenní režim se ve Znojmě kromě ortopedie týká také chirurgie, gynekologie, urologie a ORL. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejenom jako místa, kde se lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo kurzy knih.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně jasno, dopoledne se mohou v údolích výjimečně vyskytnout mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna trvající už půlhodinové zdržení z kilometru 220. Hlavní příčinou je odklízení následků nehody u slatiny na 200. kilometru. Stále se tam nedá projet levým pruhem. A nehoda omezuje provoz přímo v Brně v Pisáreckém tunelu. Osobní vozidlo se tam srazilo s motorkářem. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Svátku dneska tiskni dlaně oslavencům dublovaně. Slaví, jak jsem vyčenichal, Michael a taktéž Michal. Tak na jejich adresy nesu dar pln noblesy. Morava si užije, je to hudby série. Už za chvilku do éteru pošlu písně v každém směru. Západ, východ, sever, jih, užijte si každou z nich. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 29. září roku 2026 a v Brně to vypadá opět na krásný den. Včera, musím říct, si bylo opravdu Brno bylo zalité sluncem, bylo to nádherné. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak tam vidím dvě jména, Michal a Michael. Takže všem Michalům a Michaelům vinčujeme všecko nejlepší. Já mám ve svém okolí jednoho Michala a to je Michal Isteník, můj kolega, herec, člen Městského divadla Brno. Míšo, takže tobě taky všechno nejlepší. A teď, moji milí, bych rád věnoval tichou vzpomínku vynikajícímu muzikantovi, hudebníkovi, Slavečkovi Humpolíkovi, který by se dnes dožil rovných 99 let. Slavek Humpolík byl dlouholetý člen orchestru Studia Brno. Takže pokud jste ho znali, moji milí, věnujte mu tichou vzpomínku. Tak. A teď už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ahoj Jundo, prosím tě, mohl bys zahrát všem Michalům 29.9. a také všem zářijovým oslavencům nejen u nás v Radějově? Je nás plná noša. Mohla by to být píseň Holubí dům. Díky, Tony. Tož, milý Tony, to ví, že rád zahraju, takže přáníčko bylo vysloveno. No a moji milí, už je tady Jiří Schellinger a jeho Holubí dům.

Tak to byl Jiří Schellinger, Holubý dům. Doufám, že vás písnička potěšila. A já už opět otvírám knihu 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností pánů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra. Pro dnešní den jsem vybral kapitolku Kousek foglarovských stínadel je i v Brně. Spisovatel Jaroslav Foglar nikdy oficiálně neprozradil, kde našel předlohu pro slavná stínadla. Muselo to být ve městě, kde jezdila tramvaj, nebo aspoň šalina, a které splňovalo spoustu dalších náležitostí. Nejčastěji se mluví o Praze, kterou navíc Jestřáb, jak zněla jeho přezdívka, dobře znal. Když ale v roce 1993 režisér Petr Kotek natáčel film Záhada hlavolamu, zasadil několik scén i do Olomouce nebo do Brna, konkrétně do uliček kolem Kopečné ulice. Každopádně Brnu foglarovská stínadla vděčí za svoji nejpodrobnější mapu. Vytvořili brněnský rodák malíř Pavel Čech. Dílo maloval 4 měsíce pouze podle foglarových knih. Skládal ulici k uličce, schody vedle náměstí, obchod ke kůlně. Když měl hotovo, pozval přátele, aby udělali prověrku, nakolik stínadelský místopis zvládl. Tomu, kdo najde chybu, slíbil speciální kresbu. Několik kamarádů si přineslo vypsané místopisné údaje z knih o rychlých šípech, ale vše pasovalo. Hledali, kterými uličkami klub rychlých šípů utíkal před společenstvem vontů, kde byly červené schody skrývající pod pětibokým kamenem vonskou kroniku. Ale i to, kam zněl zvuk zvonu Dunivá Kateřina. Nakonec našli špatně zanesenou jednu jedinou uličku, líčenou v poslední knize stínadelské trilogie Tajemství velkého vonta. Měla být o jednu vedle. Přesto je mapa unikátním dílem. Pavel Čech si neodpustil ani kouzlo a do ulice Modřenka vložil svůj ateliér s malířským plátnem v zahradě.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. Český rozhlas Brno.

0: skupina Olympik dohrála a já tady mám další přáníčko. Tentokrát je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Ráda bych slyšela ve vašem pořadu píseň Doňa Broňa a jiné od vaší skupiny. Je možné toto zahrát pro potěšení v úterý 29. září. Děkuji, nashledanou.
0: Samozřejmě, má drahá, ale škoda, že jste mi neprozradila své křestní jméno, abych věděl, kdo je takovým příznivcem skupiny Los Brňos. Máte moje sympatie. Takže přáníčko jste vyslovila, přijete si Doňu Broňu a tady už je Los Brňos.

0: Tak to byla skupina Creedence Clearwater, tenkrát v té době těch 70. let jsme jim říkali kredence, hráli kredenci. Tak, moji milí, a teď už mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte. Dohromady promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, úterní indicie tedy zní: s mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Opakuji úterní indicii. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Petru Janů.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička Jsi. Dívám se na hodiny, no co nevidět bude 9:45, mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak si ho pojďme taky poslechnout.
1: Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku pro neznámou paní, která našla u obchodního domu Lidl manželovu ztracenou peněženku. Velké děkujeme a je vidět, že dobří lidé jsou ještě mezi námi. S pozdravem, zdravím všechny. Děkujeme, Alena a Zdeněk z Mikulova.
0: Tož, moji milí, máte pravdu. Ano, ano, dobrý člověk ještě žije a já s toho mám stejnou radost jako vy. Takže paní Alenko a Zdeňku, vaše přáníčko rád splním a vybral jsem vám Vabiho Daňka. Tady je.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Po zádech mi stéká dešť, a ty jsi suchá dívko v Mercedesu,

zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej,

adresu. Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš. Vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 29. září pomalilinku končí, zdárně do svého cíle je dovedla zpěvačka Madonna. Ale jakým jim dobrým zvykem, vy všichni na to čekáte, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Tak to byla úterní indicie. Ještě na vás čekají středeční, čtvrteční a páteční a pak už nám to všem bude jasné. Tak, no a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych splnil vaše přání, prosím, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, máte možnost mě to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, k tomu chcete i konkrétní písničku, která se vám líbí, musíte mi to dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zprodukovat, jak se říká, a zařadit do našeho scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začíná uzavírka hráze brněnské přehrady pro auta i chodce. Silnice mezi Přerovem a Hulínem je kvůli opravám uzavřená. Nemocnice by dohromady mohly získat přes 1 000 000 000 Kč navíc, když se dost lékařů a sester nechá očkovat proti chřipce. A dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Auta ani chodci se od dneška nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, která potrvá do prosince příštího roku. Pěší do té doby využijí lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách nebo autobusovou linku 302. Auta pojedou v jednom směru přes rekreační ulici k přístavišti, v tom opačném přes Rozdrojovickou ulici. Práce za více než 46 milionů korun popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
2: Dojde k demolici všech 9 bloků koruny hráz. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků.
0: Silnici první třídy číslo 55 mezi Přerovem a Hulínem dnes obsadili dělníci. Měsíci budou

0: Byl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotnických pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 korun navíc, pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
1: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
0: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabídne zájemcům 3 nové služby. Od dnešního dne si lidé mohou kromě knih zapůjčit domů i gramofonové desky. Na výběr je přes 3500 titulů hudby i mluveného slova. Díky nové službě s názvem Zásilka bude knihovna doručovat knihy domů nebo videových boxů. Pro čtenáře zpřístupní samoobslužný skener.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Vyškova do Brna a nejvýraznější zdržení mezi Rousínovem a Holubicemi. V úseku mezi kilometry 215 a 209 ztratíte téměř půl hodiny. A těsně před Brnem trvá o něco silnější provoz mezi Slatinou a zúžením u D2. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné úterní dopoledne přeji, doufám, že jste po prodlouženém víkendu odpočatější než obvykle. Dnes máme úterý 29. září 2026, hodiny ukazují 4 minuty po 10. hodině a tak jako každý všední den v tuto dobu začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. V něm vás dnes naučíme péct chodské koláče. Tuto pochoutku upekla podle výherního posluchačského receptu Naďa Konvalinková a jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Pozveme vás také za kulturou, a to do Otnic, kde budou boleradičtí ochotníci hrát dramatizaci románu Romeo, Julie a tma. Vyspovídáme režiséra inscenace. A čekají nás také babské rady s Jarkou Vykoupilovou, která poradí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách. Je toho dost a dost a ještě více je písniček. Začneme Jiřím Štědroněm a jeho Belindou a naváže Aneta Langerová s Vodou živou. U mikrofonu do 12. hodiny Jany Smoras, pohodový dopolední poslech.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Zněvá písnička Close Encounters, to bylo belgické, vlámské, bratrské duo Kluzo. Písnička, jestli jsem správně našel, tak stejně stará jako já, tedy z roku 1991. Kdo je ovšem starší, nebo co je starší, tak to je Český rozhlas Brno, ten slaví 102 léta. Letos a my u této příležitosti stále ještě do zítřka nadělujeme knihu Temné letopisy moravské a tou dnešní šťastnou výhrkyní je paní Iva ze Šardic. Pěkné dopoledne, paní Ivo.
1: Dobrý den, pěkné dopoledne přeju všem.
0: Tak já vám ještě takto oficiálně blahopřeji, že jste se dočkala, tak to řekněme na sklonku soutěže nebo soutěžního měsíce. Blahopřeji vám a zeptám se vás, tedy tak jako se ptáme všech ostatních výherců, co byste popřála světu, případně svým blízkým, kdybyste měla 102 let?
1: No, samozřejmě v první řadě mír, protože je ten svět momentálně tak rozhádaný a tak nehezký, že to vypadá všelijak. Takže mír, aby byli všichni zdraví, no. To je asi nejdůležitější.
0: To je krásné. Moc děkujeme, přejeme, no, nechci říct úplně hezké počtení, protože hezké počtení to úplně nebude, to asi víte, vy, co posloucháte Temné letopisy moravské, ale stojí rozhodně za přečtení ta kniha. Tak si ji užijte a mějte se hezky. Díky, že nás posloucháte. Naslyšenou, naschledanou. A já jenom poznamenám, že se nám takhle opakují ta krásná přání míru celému světu a já si nemůžu vždycky nevzpomenout na jednu z písniček Tomáše Kluse. My si ji tady nepustíme, to mě opravdu jenom tak vždycky naťukne, když lidé přejí tady ty krásné věci. Kdo tedy chce války, když koho se zeptám, tak ten chce mír, tak to by mě zajímalo. S takovými lidmi my se asi nesetkáváme. No pojďme k věcem veselejším, čekají nás teď pozvánky a také nám bude zpívat Naďa Urbánková. No a čeká nás také pochoutkový rok, tak pohodové úterní odpoledne, dopoledne.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Prázdný expres odjel. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno v úterý 29. září. Máme 10 hodin 22 minut a v neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pořadu Pochoutkový rok připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025, a to podle hlasování poroty. Šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Naďa Konvalinková. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se také na to, co bude na pečení potřeba.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže 2 náplně, 1 základní, 1 na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Tak. Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No?
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si budete chtít tu pochoutku také v klidu vychutnat. Recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku a v neděli si připomeneme poslední letošní soutěžní recept, původně první místo roku 2025. Půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: Tak doznívá nám člověčina slovenské legendární kapely Elán a doznívá bezmála 6 minut po půl jedenácté v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. V tento čas pravidelně nabízíme pozvánky na kulturní akce a nejinak tomu bude i dnes, ale až za chviličku. Zveme vás třeba i na divadelní představení a nemusí to být vždy, řekněme, profesionální soubory a právě taková bude ta dnešní pozvánka, tak si na to počkejte, spojíme se s režisérem inscenace a myslím si, že to bude velmi zajímavé a pro ty, kteří se budou nacházet poblíž, tak třeba také pobídka k tomu, jak strávit ty nejbližší dny. Prozradím, že to bude víkend. Pojďme teď ještě na muziku a potom už slibovaná pozvánka.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Romeo, Julie a tma vypráví intimní příběh o lásce a odvaze v době, kdy i drobný projev lidskosti mohl znamenat odsouzení. Pavel, maturant, potká v parku Ester, mladičkou židovku, která se rozhodla, že nenastoupí k transportu do Terezína. V náhlém impulzu Pavel schová v prázdném skladu vedle krejčovské dílny své matky a krátce poté je proveden atentát na Heidricha. Zbytek už asi většina z nás četby novely Jana Otčenáška, její dramatizaci uvádí divadelní spolek bratří Mršíků Boleradice a právě na nejbližší uvedení dramatizace budeme dnes zvát. Já už jsem teď ve spojení s režisérem inscenace Jurajem Háderem. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i divákům.
0: Proč jste se s Boleradickým divadelním spolkem rozhodli dramatizovat právě novelu Romeo, Julie a tma?
1: Těch důvodů bylo hned několik. Jeden z nich bylo loňské výročí 80 let od konce druhé světové války, ale tím hlavním důvodem, který jsme zvolili, byla vlastně aktualizace nebo to, že tohle to téma je velmi aktuální v dnešní době a stále má co říct, zejména když se podíváme na to, co se děje ve světě, nedaleko od nás, tak jsme si řekli, že to má smysl připomínat, říkat a varovat před tím.
0: Je to věrná dramatizace, nebo jste k ní přistoupili volněji?
1: My jsme si vzali hotovou dramatizaci od pana Otakara Blandy, který to asi 10 let po, řekněme, po tom, co se ten děj teoreticky odehrál, tak a potom, co se to napsalo, ta kniha nebo ta novela, tak pan Blanda to zdramatizoval v 50. letech a my jsme si vzali tuhle tu dramatizaci. Nicméně hodně jsme ji proškrtali, upravili jsme si podle sebe, podle toho, jak nám to připadalo dobrý a podle toho, aby to bylo, řekněme, svižné, temporytmické a aby ta hra měla spát, aby nebyla příliš zatěžkána dlouhými slovy a dlouhými replikami.
0: Jak se na tom pracovalo v souboru?
1: No já myslím, že dobře, protože děcka, které na tom se mnou dělali, tak to hrozně chytlo a ta práce byla intenzivní, náročná, ale na druhou stranu i velmi krásná a myslím, že i obohacující z hlediska toho, co všechno jsme se vlastně o tomhle tématu společně naučili. Co jsme se naučili o holokaustu a o druhé světové válce a o té těžké době, která nebyla těžká jenom pro obyčejné lidi nebo pro Židy, ale vlastně pro celou Evropu, potažmo svět.
0: Kde všude hráváte? Máte pravidelná místa? Máte nějakou svou stadionu, řekněme?
1: Nejpravidelněji hráváme u nás v Boleradicích v divadle bratří Mrštíků. Tam budeme například hrát teďka v listopadu a v prosinci, nicméně je to zájezdovka, takže s tím jezdíme opravdu po celé České republice. Byli jsme například na Hronově, což je v Čechách, na východě Čech, byli jsme s tím vlastně všude možně, projezdili jsme toho opravdu hodně a čeká nás teďka například i České Budějovice, nebo Vysoké nad Jizerou, což jsou až Krkonoše. Takže jezdíme i blízko, i daleko od Boleradic.
0: Tak tam úplně nevím, jestli se vydají naši posluchači z Jižní Moravy, ale kam by se mohli vydat na nejbližší uvedení vaší dramatizace?
1: No, nejbližší uvedení bude už teďka v sobotu 3.10. v 7 hodin v Otnicích, což je nedaleko od újezdu Brna, nedaleko od Brna, takže tam bych rád všechny pozval na tohleto krásné představení.
0: Takže sobota 3. října od 19 hodin v Otnicích. Vy zároveň máte web, takže tam se případně můžou posluchači dobrat toho, kde třeba budete příště, kdyby to nestihli nebo kdyby jim to nevyšlo.
1: Určitě, my máme v plánu to hrát ještě minimálně rok a možná i déle, pokud bude zájem. A ty štace, kam jezdíme, tak jsou opravdu nejenom po Jižní Moravě, všude vlastně, takže kdo bude chtít, může si nás najít a my budeme moc rádi, když budeme mít dalšího diváka, kterému to třeba se bude líbit, nebo který si to vezme k srdci, to představení.
0: Tak to byla pozvánka na dramatizaci novely Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma. Uvádí divadelní spolek bratří Mrštíku Boleradice a my jsme zvali spolu s režisérem inscenace Jurajem Háderem. Díky moc za váš čas, mějte se hezky, ať se daří a těším se třeba někdy příště. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a nás už čeká další muzika. Moje krajanky Marta a ten Elefteriadu jsou připraveny s písničkou původně řeckou, jak jinak, Dirlada. Hezké dopoledne. Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: To byl Miroš Birka, Katka, 10 hodin 51 minut ukazují hodiny a to je v dopoledním vysílání čas na dnešní Babské rady. Ty vás naučí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách. A pozor, natchnou masožravce i vegetariány.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli srážce vlaku s člověkem je v Brně omezený železniční provoz. Na dnešek připadá Světový den srdce, upozorňuje na důležitost preventivních prohlídek. Zoologická zahrada v Hodoníně spustila sbírku na ochranu zvířat a přírody. A dnes čekáme převážně jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vlaky na železničním koridoru mezi Brnem a Bratislavou stojí kvůli střetu vlaku s člověkem. Nehoda se stala ve stanici Modřice kolem 9:30 a ovlivňuje regionální i mezinárodní dálkové spoje. Několik osobních vlaků mezi Modřicemi a hlavním nádražím České dráhy odřekly. Další spoje nabírají zpoždění. Na místě nehody teď zasahují záchranáři i policie. Podle zprávy železnic by měl být provoz obnovený kolem poledne. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejenom riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
2: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
3: Bylo to ale srdce, které 63letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhardt z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
4: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
3: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Hodonínská zoo zahájila sbírku na

0: České fotbalisty čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu hostí anglický národní tým. První duel s Chorvatskem Češi prohráli. Zápas s Anglií rozhrají ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna trvá silný transitní provoz. Kamiony brzdí už na úrovni Vyškova ve sjezdu z D46 na kilometru 230 a v hodně roztrhané koloně pokračují až do omezení u D2 na kilometr 196. V okolí Rousínova i dál mezi Holubicemi a Rohlenkou popojíždí i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 11. hodině a v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v úterý 29. září 2026 za chvíli přivítám ve studiu hosta. Bude jim šéfkuchař Oskar Klanert, ten nám představí spolek, který se jmenuje Nová Česká. Zjednodušeně je to plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout. Dozvíte se v následujících minutách, tak rozhodně zůstaňte s námi. Myslím, že dnes to bude velmi zajímavé a chutné povídání. Příjemný poslech přeje Janis Moras.

0: Tak slunečku naštěstí nejen v našich písničkách dnes, ale také na obloze. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno v úterý 29. září. Já jsem sliboval hosta dnes a svému slibu dostojím. Je tady se mnou šéfkuchař Oskar Klanert. Vítám vás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeji.
0: A sliboval jsem také, že představíme nový plán, Nová Česká se to jmenuje. Opravdu tam nechybí to slovo kuchyně, ale k tomu se možná ještě v průběhu vysílání dostaneme. Začali bychom obecně definicí české kuchyně. Vlastně, když se řekne česká kuchyně, asi máme každý nějakou svou představu. Co si představíte vy?
1: Já si představuju sezónní české suroviny na talíři a spolupráci s našimi dodavateli, který známe osobně.
0: Tak to je představa šéfkuchaře, nevím, jaká je ta představa v široké veřejnosti, ale co do české kuchyně rozhodně patří, kromě svíčkové a guláše, což si myslím, že jsou právě ta jídla, která si představuje většina nás jako konzumentů.
1: No, když to vezmeme úplně z dohloubky, tak svíčková bude recept asi někde z Německa, si myslím, a guláš je z Maďarska, takže ono, nemůžeme definovat českou kuchyni, která se vlastně rodila z toho Rakousko-Uherska z vlivů mnoha a mnoha dalších států, který jsme byli vlastně součástí té Rakousko-Uherské monarchie.
0: No dobře, a co teda vlastně ta česká kuchyně je, když máme všechno z jiných států?
1: Definovali jsme si po svým, takže vlastně guláš jsme si udělali taky trošku po svým. Nedáváme tam třeba čerství rajčata, české papriky, čerství, jak to dělají Maďaři. Děláme to s nějakou mletou sušenou nebo mrazem sušenou paprikou. Děláme ho z hovězího masa, většinou nebo ze zvěřiny. Maďaři dělají hodně z vepřového masa, dělají i z kuřete. Takže asi se to formovalo v tom 18. století, když se lámala ta monarchie a ta Česká republika. Mm-hmm.
0: Takže chápu to tak, že vlastně je ta česká kuchyně, jak ji vnímáme dnes, spíš jako dědictví historické z těch různých okolních zemských celků, dejme tomu, ale je něco teda, co můžeme považovat za ryze český recept.
1: Ryze český recept za mě smažený sýr třeba.
0: Fakt?
1: Ten se třeba nikde moc jinde nedostane. Aha. A je to takové naše prokleté kulturní dědictví, který přežívá dodnes.
0: No ale i s tím se dá přece pracovat, věřím.
1: Dají se samozřejmě kupovat farmářské sýry, dobré sýry a dá se to vždycky nějakou lepší strouhankou se to dá pozvednout vejš ten recept, samozřejmě nějaká domácí tatarka, skvělý brambory, jako není to špatné jídlo, ale bohužel je to vždycky taková ta první volba českého hosta v české hospodě.
0: No, měl jsem připravenou otázku, na kterou ale jsme v podstatě asi odpověď slyšeli, ale přesto ji položím. Co do české kuchyně naopak nepatří a máme pocit, že ano?
1: V dnešní době to taky nejde tak definovat, protože dá se míchat spousta kuchyní dohromady a vždycky to pozvedne nějakou to chuť toho jídla. To znamená, vůbec se nebráním tomu, že do českých jídel používáme asijské bylinky nebo nějaké třeba marocké koření, aby jsme to trochu vylepšili. Já to dělám strašně rád a vždycky, protože všecko je vymýšlený a buď se to dá pozvednout anebo zkazit a pak musíme mi zjistit, jestli to dobrý je nebo není. Takže nebráním se tomu míchat různé kuchně dohromady.
0: My jsme zabrousili trošičku do historie, jak jste tady zmiňovala svíčkovou guláš, odkud pocházejí a tak. Pojďme do mladší historie, kdy už jsme tady měli prostor na to definovat svou kuchyni a nějaký formovat. Jak se česká kuchyně vyvinula od sametové revoluce do dneška zhruba?
1: No, po sametové revoluci to byl takový klondajk, kdy se prostě vařilo, když já jsem se učil ještě, tak se spíše kladl důraz na to, co nejvíc z toho vytěžit peněz. Teďka se to už láme na tu druhou stranu, že samozřejmě nechceme na tom prodělávat, nechceme být charita, ale snažíme se ty jídla dělat fakt dobře, kvalitně, aby se nám ty lidi vrátili.
0: To říká šéfkuchař, ano, ještě nechám dopovědět.
1: Protože my jsme opravdu závislí na stálých hostech.
0: A o tom, jak si budovat vztah se svým zákazníkem, tak o tom si rozhodně dnes ještě povídat budeme. A také o tom, co je tedy Nová Česká a co je její manifest. A rozhodně jsme daleko, daleko od politiky. No, míchají se nám tedy různé vlivy z různých států a my v našem vysílání také nemáme jen české písničky. Tak pojďme na to a potom budeme povídat v našem chutném vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: My jsme zpátky ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Já tady mám dnes šéf kuchaře Oskara Klanerta. Povídali jsme si o tom, co je, anebo možná také není česká kuchyně pravá. Ale pojďme si teď povídat o Nové české. A ještě jednou opakuji, že to je název spolku, který je takto opravdu celý Nová česká a ta má svůj manifest. Pojďme nejprve vysvětlit, jak a proč vůbec a také kdy spolek Nová česká vznikl.
1: Tak spolek Nová česká vznikl minulý rok. Je to z iniciativy šéfkuchařů pražských restaurací. Pražáci jsou samozřejmě opět napřed. Je to společnost skvělých kuchařů, skvělých šéfkuchařů v čele s Oldou Sahajdákem, který vlastně už 12 let drží Michelinskou hvězdu za českou kuchyň, za regionální českou kuchyň, za sezónní českou kuchyň. A jak mi říkal, tak seděli na pivu s klukama a prostě bavili se samozřejmě o té české kuchyni, co by chtělo, proč to lidi nejedí, proč se nespolupracuje s farmářem a proč se nespolupracuje s pěstí. A tak si prostě sedli a sepsali takový manifest, který má 4 body. A ty body jsou, že naše kuchyně je naše chuť. A to znamená, že my si chceme stát jako kuchaři za tou naší českou kuchyní. To znamená, ať už jsme se bavili o tom guláši, tak ať ten guláš je opravdu pořádně český. Ať už jsme se bavili o vývaru, ať je pořádný vývar opravdu z kostí, z masa, ze zeleniny, ať to není z žádných náhražek. Aby ta cesta těch surovin k nám do restaurace a do kuchyně byla co nejkratší. Další je sezónnost a lokální suroviny, což už jsem říkal, což je další část toho našeho manifestu. Potom je další je tradice v pohybu. To znamená, že nesmíme se zaměřit jenom na to, jak se to dělalo před 100 lety. A samozřejmě nám pokročila technologie, máme různé trouby, rychlotrouby, parní trouby, máme induční sporáky, které jsou samozřejmě rychlí. Máme suvíčka, máme prostě takové technologie, které jdou ty chutě podpořit a využívat je co nejšetrněji a co nejlíp, aby ten výsledek byl co nejlepší. A další bod toho manifestu je věnovat se budoucnosti, věnovat se mladým lidem, věnovat se kuchařům, učňům, jezdit za nima, povídat si s nima, vařit s nima, zvát je k nám na různé degustace, aby věděli vlastně, co tím myslíme, protože mluvit se o tom může 100 let, ale ukáže se jedna hodina práce a ty lidi to buď pochopí, nebo to nepochopí, vezmou si to k srdci, nevezmou. Ale říkám, je to běh na dlouhou trať a třeba ta generace po nás už z toho manifestu bude těžit.
0: Mm-hmm. Pro koho je vlastně ten manifest určený?
1: Tak je to určený pro nás, pro kuchaře, aby jsme vštěpili buď nám, naší generaci 50+, jo, když už to vemu podle sebe, ale i těm mladším, snažit se opět prostě vzít nějakou kvalitní surovinu, udělat s ní co nejmíň, co se dá, když to řeknu takhle, aby ta chuť byla zachovaná co nejvíc, protože všechno už je vymyšlený. My nevymyslíme nic jiného, my si vezmeme ty staré věci, my je oprášíme, zkusíme si na ně dnešní technologie, jestli to vůbec bude fungovat a když ne, tak to uděláme zase po staru. Budeme to píst třeba, já nevím, hodinku, anebo třeba celer 5 hodin v soli, anebo v těstě, nebo v seně, aby to prostě dostalo nějakou tu chuť a pak z toho uděláme skvělou polívku. Tohle to už je vymyšlený, ale jenom to stačí oprášit.
0: Je tam ta ambice to tedy dostat i do vzdělávacích institucí v oblasti gastronomie, ten manifest teď myslím jako těch pár bodů.
1: Ambice tam je, už jsme navštívili, nebo mý kolegové navštívili už spoustu škol a měli debatu s těma učněma. Má to ohlas, jezdí tam opravdu nejlepší kuchaři této republiky, takže každý, kdo si chce z toho vzít pro sebe to, co potřebuje, tak myslím si, že má šanci to někam dotáhnout.
0: A my se k těm některým jednotlivým bodům dostaneme i detailněji v rámci dnešního vysílání. Já jsem tady v úvodu ale zmiňoval, že je to opravdu ta Nová česká, že to je celý název. A zajímalo by mě, jestli to má konkrétní důvod, že tam není to slovo kuchyně, že to není Nová česká kuchyně. Proč je tam vynecháno?
1: Protože Nová česká je i o kuchyni, o chuti, o surovinách, o dodavatelích, spojovat ty gastronomy, gastronauty, když to řeknu, gastronauty z různých odvětví do sebe. To znamená třeba nějaký kvalitní vinaře, kvalitní pěstitele, kvalitní farmáře, kvalitní kuchaře, podniky a prostě a hlavně dát to na vědomost široké veřejnosti, aby když se zamyslí nad cenou jídla, aby prostě neviděli jenom to, že je nějaká nákupka, prodejka, ale hlavně co zatím stojí, že opravdu my jezdíme na ty farmy, koukáme, jak se to pěstuje, jak to žije, to zvíře. A máme svoje dodavatele i hub, prostě všecko stojí strašně moc peněz v dnešní době. A ten finální výrobek na tom talíři taky prostě musí nějakou korunu stát. A když už si vezmeme smažený sýr, který my třeba na farmě budeme kupovat za 300 korun kilo, tak ta cena tam prostě bude taková, jaká je.
0: Tak my se dostaneme k těm jednotlivým bodům, také k tomu, jak konkrétně třeba spolupracujete a možná by se nějaký takový manifest, nebo jak se říká, nevím, třeba ze stromu z keře až na talíř, jak putuje vlastně ta surovina, to by se hodilo i pro konzumenty a k tomu se dostaneme taky, ale teď už vás čekají nějaké ty pozvánky a na také samozřejmě muzika.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme typovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Tím je dnes šéfkuchař Oskar Klanert, se kterým představujeme spolek Nová Česká. Povídáme si obecně o nové české kuchyni. Mě by teď zajímalo, jak vlastně ten spolek funguje. Je otevřený i dalším lidem, kromě kuchařů, farmářů, producentů a tak. A co mohou udělat, pokud by se chtěli zapojit?
2: Tak samozřejmě je to pro širokou gastroveřejnost. Každý, kdo chce podpořit Novou Českou, tak si může zajít na stránky www.novacheska.cz. Tam je formulář, ten se vyplní, odešle. Máme roční poplatek, který se platí. Za to se vlastně se jezdí na ty různé besedy a platí se z toho různé věci, nějaký samolepky a takovýhle. A každý, kdo by chtěl obohatit vlastně českou gastronomii, českou kuchyň a novou českou, tak je vítán.
1: Mm-hmm. To znamená, že se to může týkat i konzumentů, jako prostě kohokoliv úplně?
2: Když by nějaký konzument chtěl podpořit, tak nevím, třeba má nějaký nápad nebo nějaký tip, kam by jsme mohli zajet. Je to třeba spíš myšleno na ředitele gastronomických škol, na učitele odborných předmětů nebo odborných výcviků na gastronomických školách, kteří by chtěli, vlastně aby my jsme tam přijeli a aby jsme udělali nějakou kuchařskou show nebo aby jsme tam jenom udělali besedu, aby jsme tam s těma studentami něco i uvařili. Takže ty nás můžou oslovit a můžeme samozřejmě zajet kamkoliv po celé republice.
1: Teď mě napadlo jenom tak, když třeba někdo dělá něco jenom doma prostě jako pro sebe nebo takhle pro známé, ale dělá to jako poctivě, opravdu řekněme v duchu té nové české, může se taky nějakým způsobem zapojit?
2: Může se zapojit, může nás třeba i něco přiučit, protože gastronomie je obor, kde se učíme celý život a každý den přicházíme na nové a nové věci. Takže vítání jsou všichni, kteří to s českou kuchyní, s českým gastrosvětem myslí dobře, takže jen do toho.
1: Vy jste zmiňoval jako jeden z důležitých aspektů a zaznělo to i v tom manifestu, že důležitá je lokálnost. Proč je tak důležitá a jak to tedy vypadá v praxi ideálně?
2: No, já vám řeknu, jak my to děláme u nás v restauraci. My jsme v Tišnově, to je kousek od Brna, a vlastně v okruhu 10 kilometrů my vlastně máme kompletní celý jídelníček, když to tak vezmu. Zeleninu nám pěstují v Drásově, což jsou 3 kilometry od Tišnova. Mléčné výrobky, co znamená sýry, zakysanou smetanu, jogurt, vajíčka, to máme v Nelepči, což je další 3 kilometry na druhou stranu. Máme tam i ryby v Hradčanech, vlastně sádku, takže máme i čerstvé ryby. Ale ta kupní síla opravdu zatím asi není na takové úrovni, aby my jsme mohli vlastně ten jídelníček dát jenom z těchto surovin. Je to, říkám, běh na dlouhou trať a hlavně i ty lidi se musí naučit dobře jíst. Každý, kdo se naučí dobře jíst, tak to ocení. Jako, když to někdo bere jako to jídlo jako zdroj energie, že prostě je mi jedno, co s ním, hlavně ať nemám hlad a ať mám nějaký výkon potom, tak pro ně to asi nebude. Ale kdo chce vědět, co jí, v jaké to je kvalitě, tak přece je lepší, když tu rybu máme z Tišnova z Hradčan, kde je 6 kilometrů a je tam čerstvá, než když to budu mít z Norska někde zamražený, nebo když si někdo tady bláhově myslí, že si objedná čerstvého tuňáka, tak ta loď pojede pro jednoho tuňáka, vrátí se zpátky a pošlou ho do České republiky, takhle to prostě asi nefunguje, si myslím. Jo, tam prostě ty jsou 3 měsíce na moři, hází to do dusíku a potom se to rozmrazí a není poznat, že to je třeba mražená ryba, jo, když je to kvalitně zamražený. Takže tady je prostě ta lokálnost, o kterou my chceme bojovat, že prostě já zavolám v neděli Verunce do Nelepče a řeknu: Veri, já potřebuji zakysanou smetanu, ona mě v pondělí nadojí a ve středu máme zakysačku. A když mi někdo řekne, že mě lepší zakysačku než od Verči, tak mu to v životě neuvěřím. Prostě to není možný.
1: No dobře, ale teď představuju, že někteří třeba kuchaři, šéfkuchaři, majitele a tak si řeknou, no jo, ale my nemáme v okolí 3 až 6 kilometrů tady prostě farmu nebo tak. Jaký je ten okruh, dejme tomu, tolerance, že to jsou jako fakt lokální záležitosti, lokální spolupráce?
2: Naše republika není zas tak velká. Jo, já si myslím, že když někdo z Prahy řekne, že si vezme z Moravy něco, tak to můžeme považovat furt za lokální, protože během jednoho dne se to tam dá dopravit. Kdyby jsme byli v Americe a z jednoho konce na druhej se jede třeba 3 dny, tak neřeknu, ale myslím si, že když si dá ten majitel té restaurace nebo šéf kuchař, když donutí toho majitele, což taky koliká překážka, že si chce najít něco lokálního, tak vždycky najde. Vždycky najde.
1: Takže řekněme, že lokální je prostě celá Česká republika.
2: Česká republika.
1: To mě přivádí na otázku, Nová Česká je hnutím celonárodním, a teď podotýkám ne politickým samozřejmě, nebo je to zatím spíš jihomoravská záležitost?
2: Ne, pochází to odkud z Prahy, takže to je celočeské a zapojují se vlastně z celé republiky. Už máme docela dost členů, teďka z hlavy neřeknu kolik, ale scházíme se, měli jsme i valnou hromadu, bylo nás tam docela dost a jsou tam takový SA, jako řekneme Ondra Koráb, který byl šéf kuchař z Pupu, je tam vlastně Kalina, který nám dělá kulinářské sympózium. Jako jediný prostě kuchař tady nám vozí michelinské hvězdy z celého světa. A my na ně můžeme koukat a žasnout, co všechno se dá z těch lokálních surovin tam od nich udělat. Takže já si myslím, že jsou tam jména, které opravdu stojí za to následovat.
1: Takže ESA, která jezdí tedy i po besedách, třeba i po školách, a o tom si právě budeme povídat v tom vstupu následujícím. Teď otevřeme balíček karet.
0: Český rozhlas Brno.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii. A sebou jsem neměl nic, než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má 2 části, starý a nový zákon, a trojka, trojici boží. 4, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S 5 vzpomenu na 5 panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane. Spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno, posloucháte naše dopolední vysílání v úterý 29. září. Mým hostem je dnes šéfkuchař Oskar Klanert. Povídáme si o nové české kuchyni a o spolku Nová Česká. Ten pořádá také besedy, jezdí po školách, tak si pojďme trošku představit, jak to vlastně vypadá, když takhle přijedou kuchařská esa na školu plnou učňů. Tak co se tam potom děje?
2: No, tak probíhá to asi tak, že tam přijdou ty kuchařský esa, ty učňové nebo ty děcka samozřejmě koukají, jako kdo to je, co z nich vypadne. Možná trvá hodně dlouho, než si je získáme na druhou stranu. Já jsem třeba jezdil do mé alma mater, jak se tak říká, prostě do té školy, kde jsem se vyučil. A jezdíme tam dělat třeba raut s dětskama, který jsou z Polska, ze Slovenska a z Čech, takže já tam mám 40 učňů a děláme raut pro 150 lidí, ale oni si to dělají opravdu od začátku sami, od naloupání zelenin až po finální výrobek. A musím říct, že první den je strašný, protože oni si myslí, že po nich chceme strašně moc práce. Druhý den už vědí, že samozřejmě v tom nenecháme, že jim pomůžeme, a třetí den jsou šťastní, že to uvařili a jsou hrdí na to, co můžou prezentovat. Takže vždycky ty začátky ve všem jsou strašně těžký a práce s dětma, jak víme, i s náma byla hodně těžká. A u té gastronomie tam je prostě takovej ten zlozvyk, že nikam jsem se nedostal, tak půjdu na kuchaře, 2 roky vydržím a třeba někam přestoupím, takže tam máte vždycky z těch 10, máte 3, který prostě vám to tak nějak jakoby znelehčujou, snaží se vám to nějak zprotivit, ale i když ty pak přetáhnete na svoji stranu, tak si myslím, že to je fakt pohodovej den vždycky s nima. Ale já jsem byl jenom z mé osobní zkušenosti jenom na té naší škole. Ostatní tým kamarádi, který jezdějí po těch jiných, tak mají podobné zkušenosti. Olda, ten byl v Blansku a říkal, že taky ze začátku prostě, já nevím, jestli to budu dělat, a to jsou takový ty prvotní rebelie, který prostě má každý mladý člověk v sobě, ale když prostě se tomu chce věnovat, tak potom si z toho veme, jak říkám já, vždycky to, co chce, to, co potřebuje, to, co je pro něj důležitý. Ale třeba z toho Blanska na naší degustačce, kterou jsme měli u nás s Oldou, tak byli taky 2 učňové, pomáhali nám, takže ty to oslovilo a chtějí se tomu věnovat. Říkám, není to lehká práce, každý si to musí dobře rozmyslet, jestli do té gastronomie chce, protože je to dřina jak psychická, tak fyzická, ale kdo u toho vydrží, tak já vím, že nic hezčího není.
1: Jak lze vlastně českou kuchyni modernizovat, aniž by ztratila svou identitu, abychom si pořád mohli třeba dopřát svíčkovou prostě nebo podobné dezerty, podobné pokrmy, tak, když je to dezert.
2: Je to dezert. V každém modernizovat, zase každý kuchař má svůj rukopis, každý to dělá jinak, když budete dělat, i když vy sám budete dělat svíčkou, budete dělat ve 2 hrncích a budete to tam dávat stejně, budete tam dávat stejný váhy, stejný máslo, stejnou zeleninu, stejný maso, na konci bude to chutnat úplně jinak. Prostě tak to je. Jo. Každá minuta na víc testování dá víc barvy, víc chuti. Takže je to o čase, hlavně ta gastronomie, je to o surovinách a je to o tom, jestli se za to chceme postavit, za to jídlo, anebo jestli nám to je jedno. To je ta nejdůležitější složka vaření, jestli ten kuchař je pak schopný vylíst ven a říct, ano, to jsem dělal já. Pokud to uvaří tak a jemu to jedno, jak to bude chutnat, nebo to se stejně prodá, nebo něco se s tím udělá, tak takhle to nefunguje.
1: Takže kvalitní suroviny, to je začátek toho, jak modernizovat, to znamená prostě ideálně lokální. Tak.
2: Ideálně lokální, kvalitní suroviny, ten kuchař, který tomu dá něco ze sebe, a potom čas, samozřejmě svíčková, když už se o ní budeme bavit, tak ta trvá dlouho. Je to prostě, a my se snažíme, nebo snažili jsme se jí odlehčit, aby nebyla tolik tučná, aby tam nebylo tolik mouky, aby tam nebylo, aby třeba se to nedělalo 13 hodin, ale třeba to zrychlit různý. Máme tlakový pánve, kde to je rychlejc samozřejmě. Máme induční sporáky, kde se to restuje rychlejc, nepouští to vodu. Takže spíš tou technologií, ale zase to nesnažit se to nějak ošidit na té kvalitě.
1: No tak nám zbývá ještě nějaký čas a po písničkách se podíváme na druhou stranu, to znamená na stranu zákazníků, klientů, konzumentů, jak ti jsou připraveni na, řekněme, novou vlnu české kuchyně. Nazvíme to takto. Pojďme, teď nás čeká jízda s Alicí Springs.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak jsme se vrátili z jízdy Alicí Springs zpátky do našeho dopoledního vysílání, tedy dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 10:45 a čekají nás závěrečné minuty s mým dnešním hostem, šéfkuchařem Oskarem Klanertem. Povídáme si o nové české kuchyni. Už jsme se dozvěděli, jak tedy kuchyni modernizovat z pohledu šéfkuchařů, kuchařů a dalších lidí zúčastněných v gastronomickém provozu. Ale co zákazníci? To by mě zajímalo, jak je na novou českou kuchyni připravená česká společnost. Vítá ten koncept nebo narazíte třeba na to, že svíčková musí být právě hustá a se šesti?
1: Zákazníky si musíme ještě trošku vychovat. Je to tak. Je to, říkal jsem už na začátku, že to je běh na dlouhou trať a že třeba se to projeví až ta generace, která přijde po nás, ale my se budeme snažit samozřejmě i do těch našich hostů hustit ty naše rozumy, které si myslíme, že jsou správní, to oni samozřejmě jsou správní, že o ničem nepochybuju. A musíme je na to připravit, že je pravda, že ať nebude spousta lidí se mnou souhlasit, ale třeba náš market s potravinama, co tady máme, je opravdu ještě moc levný, jako když si vezmete. Já jsem pracoval 11 let v Německu a prošel jsem tam takovou tou fází marky, přechod na eura a takový. A my se tady opravdu máme ještě strašně dobře. Každý si myslí, že ne, ale opravdu, co se týče třeba i toho Německa, každý si myslí, že Němci ty mají peněz, oni mají, ale taky tam hodně platějí. Je pravda, že lepší market na potraviny než v Německu jsem nezažil. Tam se vlastně ta nová česká, kterou my se tady snažíme, tak my jsme ji tam dělali už před 20 lety, že jsme měli super suroviny, dělali jsme s nima co nejmí. A to jsme dělali v české restauraci, já jsem tam vařil český jídla. Tudle jsem se právě bavil s kamarádkou a zjistili jsme, že já jsem tam za těch 11 let uvařil jenom té svíčkové 35 tisíc litrů. Což je docela dost. To jsem asi tak 3 tisíce, ale potom jsem si to spočítal, že v průměru 40 až 60 litrů týdně krát 52 krát 11 a vyšlo tohle číslo. Ale prostě to bylo tak, že to maso tam přišlo kvalitně očištěné, přišlo kuchyňsky upravené, což ta, když se řekne kuchyňská úprava, tak tam to mělo smysl. Tady se řekne kuchyňská úprava, ještě tam člověk stráví půl života nad tím, než to pořádně třeba očistí, ale už se to taky lepší samozřejmě. Od dodavatelů, který máme my, tak nám to chodí krásně očištěný, ale samozřejmě tam je to o kile třeba o 50 korun dražší. Ale to ty lidi nevidí, oni prostě vidí, že tamhle mají krkovičku ve slevě za 80 a my ten steak prodáváme za 305 korun, ale oni nevidí, že my to máme od dodavatele, je to vyzrálý 14 až 3 týdny, aby to bylo dobrý. Takže to jsou takové ty věci, že ty lidi to musí pochopit. Oni musí změnit ty stravovací návyky a jak už jsem říkal, aby to brali jako požitek to jídlo a ne jako formu něčeho, co jim dává energii.
0: To mě napadá, jak je ten manifest pro kuchaře, šéfkuchaře a tak, jestli třeba přemýšlíte nad něčím takovým právě i pro zákazníky, ukázat jim třeba tu cestu toho, jak ty potraviny, suroviny se připravují, než se vůbec na ten talíř dostanou.
1: Nevím, jestli nad tím někdo přemýšlel, ale samozřejmě je to velice dobrý nápad. A my jsme třeba i už, jak když jsme dělali tu degustaci u nás, tak my jsme jim tam přesně říkali těm lidem, jak se to dělá, proč to chutná takhle, proč tam máme na jednom talíři zelí v 5 variantách, že tam je syrový, dušený, fermentovaný, zakysaný, jo, prostě. A bylo to jeden chod jenom ze zelí, a aby jsme ty lidi naučili jíst tu surovinu tak, jak si myslíme, že je správně připravená nebo zpracovaná.
0: Asi už závěrečná otázka, proč bychom měli být na českou kuchyni hrdí?
1: Protože jsme Češi. Teďka tady je taková ta vlna těch burgerů a asijských bister, je to super, neříkám nic, jako za mě dobrý burger je dobrý, dobrá Asie je skvělá, ale buďme hrdí na to, co nám roste, co se nám pase a co nám tady dává naše příroda. Takže buďme hrdí na to, že jsme Češi a že jsme odsud.
0: Říká šéfkuchař Oskar Klanert, který byl mým dnešním hostem v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Díky za návštěvu a přeju samé spokojené zákazníky a ať se nové české daří.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
4: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

Dnešní dopolední vysílání se blíží do svého závěru. Pokud vás povídání o nové české kuchyni zaujalo, najdete rozhovor s Oskarem Klanertem také v aplikaci anebo na webu Můj rozhlas. Mějte se hezky, Janis Mora se s vámi loučí a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Silničáři začali s opravou hlavního tahu ze Znojma na Jihlavu. Kontroly ukázaly, že návykové látky jsou mladistvím stále snadno dostupné. Divadlo Bolka Polívky bude hostit uvedení knihy s fotografiemi Igora Céla. A dnes má být převážně jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Cestu ze Znojma na Jihlavu ode dneška komplikují opravy vytížené silnice první třídy číslo 38. Státní silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: V první etapě prací, která potrvá do 16. října, bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Další etapy prací a související dopravní omezení budeme samozřejmě průběžně upřesňovat. Cena této stavby je 44,5 milionu korun.
2: Letní kontroly zaměřené na alkohol, drogy a mládež ukázaly, že návykové látky jsou v tuzemské tržní síti dětem a mladistvím stále snadno dostupné. Kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Dnes o tom informovala Česká obchodní inspekce, která spolu s policisty, celníky a hygieniky se zúčastnila tříměsíční kontrolní akce Adam, zaměřené právě na alkohol, drogy a mládež. V prostorách brněnského divadla Bolka Polívky je na dnešní odpoledne připraveno uvedení knihy Foto ČTK Igor Cél. Fotoreportér, který většinu své kariéry fotil právě pro veřejnoprávní agenturu, letos oslavil 70. narozeniny. Monografie se věnuje fenoménu pracovní fotografie a fotožurnalistiku mapuje od 70. let minulého století až do současnosti. Na samotný křest naváže ve foaje divadla výběrová výstava několika snímků. Skladbu knihy popisuje její autor a novinář Jan Tomandl.
5: Ta jeho produktivita za ty roky byla obrovská a z té spousty fotek jsem já jako autor té knižky vybíral. Jsou jich desítky různých žánrů a textová část té knižky vlastně popisuje jednak práci Igora Cela, jeho vzpomínky vlastní a podobně.
2: Dopravní hřiště v Luhačovicích doplní nová světelná signalizace. Děti se tak budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou řízenou semafory i bezpečné přecházení. Financování projektu schválili na svém zasedání zastupitelé města.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude

0: počítejte s ní na sjezdu ve směru na Brno. Opatrně projíždějte i místem nehody na Tržní ulici v Brně, tam je to na sjezdu z Olomoucké ulice. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

S písničkou se, přátelé, samozřejmě žije líp. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Ivana Slabáková. Srdečně vás zvu k poslechu té polední Moravy, krásné země. A doufám, že do vašich domovů přijde se pohodu a taky dobrou náladu. Samozřejmě písničky a také přání vás čekají, přání, která jste k nám poslali. No a v úvodu vám polku Františka Maňase staršího s textem Jaromíra Nečase Kluci z Moravy zahrála Dolanka. No a svátek dnes slaví právě kluci, a to nejen z Moravy, ale taky z Čech a ze Slovenska, kteří dostali do vínku jméno Michal. No a na Slovensku samozřejmě spolu s Michalem slaví i jejich ženský protějšek Michaela. Takže z celého srdce

0: blahopřejeme. No a teď už jen telefonní číslo 726465200. A já už zdravím tady z Brna do Brna paní Martu. Dobrý den.
1: Ještě dobrý den, paní Slabáková. Prosím o písničku pro paní Marii Procházkovou z Brna ze Čkovic, která se dnes dožívá 80. roku. Hodně zdraví, štěstí, pohody i k narození nám přeji poslední sestřenici z rodu Peterku. Božena, Marta, Alena a Mirka. Písnička, ať potěší i jejího manžela Josefa. Oběma moc, hodně moc zdraví a děkuji za zahrání písničky. Marta.
0: Dobře, paní Marto, rádi zahrajeme. Naschledanou. A ještě tu mám jeden telefon. Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo.
0: Tady Morava krásná zem. Kdo pak je u telefonu?
2: Dobrý den, Škrháková z Tamboříc.
0: Tak paní Škrháková, už jste ve věci, no samozřejmě, že vás slyšíme. Jsme rádi, že jste se dovolala a těšíme se, nebo spíš jsme zvědaví, komu budete posílat přání a písničku.
2: Chtěla bych popřát mému bratrovi, který měl minulý týden už v pátek 80. Přejeme mu všichni, celá rodina, hodně zdraví, boží požehnání, rodina Škrháková, Trumpešová, Mazancová, Navrátilová. Nějakou pěknou písničku pošlete.
0: To víte, paní Škrháková, my hrajeme samé pěkné.
2: Tak
0: se mějte hezky, naschledanou. No a já přidám ještě jedno přání. Chtěli bychom prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát našemu strýcovi, panu Antonínu Remešovi do Želetic u Kyjova, a to k jeho dnešním 80. narozeninám. Milý strýcu, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví a životní pohodu do dalších let. Ať tě hudební blahopřání potěší a pohladí na srdci. Upřímně gratulují tví synovci z Jankovic u Uherského Hradiště a z Huštěnovic. No, my samozřejmě blahopřejeme taky. Teď už je tu připravená cimbálová muzika Důbrava. Doprovodí Vojtu Račického v krásné písničce Fanoše Mikuleckého Dědinečko moja.

To byl skvělý Vojta Račický a cymbálová muzika Důbrava. A je tu další písnička, ale ještě předtím pár slov. Přátelé, možná víte, anebo taky nevíte, že dnes slaví narozeniny také nám všem dobře známý skladatel a textař, stále vitální, urostlý a charismatický muž Antonín Pernička. Tak Toničku, já doufám, že posloucháš. A já bych ti chtěla určitě nejen za sebe, ale za všechny naše posluchače, za všechny tvé fanoušky popřát všechno nejlepší. Taky pevné zdraví, které je velice důležité. Spoustu štěstí, pohodu, taky spoustu lásky a ještě spoustu inspirace k novým písničkám, které vždycky chytí za srdíčko. Jako třeba právě ta následující Kníště, jako k mnoha dalším o lásce. Já to přesně vím, inspirovala tvoje Irenka. Takže Irenko, tebe taky zdravím, děkujeme za tu inspiraci, díky které vzniklo tolik nádherných písniček. Ještě jednou vás oba zdravíme a blahopřejeme. Ta písnička, kterou Toniček nejen složil, ale také otextoval, se jmenuje Každý chce lásku mít.

0: Tak to byla moravská veselka a svižná polka o lásce Tonička Perničky, který dnes slaví narozeniny. Ale já už mám u telefonu paní Marušku Uhrovou z Lanžota. Dobrý den.
1: Ivánko, dobrý den. Já vás zdravím a všetky v Českém rozhlasí Brno. Já už dneska volám s předstihem. V nedělu oslaví svoje krásné 70. narozeniny, 79. jsem se přeřekla. Duchovní otec Jiří Čekal, rodák z Lanžota, který působí v Ratiškovici. A protože je Františka, tak duchovní otec František Putna má svátek, ten působí ve Velkých Pavlovicích. Duchovní otcové, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božích milostí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás na každém kroku chrání a Otec nebeský nech vám tu sílu dodává. A aspoň do stovky nech vás svým ve vašem životě svým požehnáním provázá. Ještě mám Františka Zeťa a pana velice dobrého kamaráda Františka Bělohoutka ve Frýdku Místku. Ten má strašně rád Jižní Moravu, protože o táto pochází z této strany. Mm. Tak já jim přeju také hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nech se jim vydaří všecko, co si přeju. Ivanko, vás ještě jednou vítám, že jste došla mezi nás zpátky, že je to všecko v pohodě.
0: Paní Maruško, došla jsem ráda a došla jsem ráda, nebojte. Tak jo,
1: mějte se hezky. Já taky. Zdravím všech mojich kamarádů a kamarádky.
0: Ano, výborně, tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď už má slovo paní Pavlína z Milešovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivanko. Já bych chtěla prostřednictvím rozhlasu poděkovat paní Pastiříkové z Dambořic a Bedřichu Fialovi za příjemné posezení v restauraci Metropol Silničná a ročníku 46. Za všechno děkujeme. Bylo to tam moc hezky.
0: Dobře, paní Pavlíno.
2: A zahrajte jim nějakou pěknou písničku.
0: Tak. Děkuji. Rádi zahrajeme, mějte se hezky, nashledanou. A jsou tu další přání, dvě přání, která poputují na Slovensko. Dnes oslavuje svoje 60. narozeniny moja sestra Danuška Pfeferová zo Štefanova. Protože jej to zdravotný stav nadělej nedovoluje, je umístěná v domove sociálních služeb v Holíči. Danuško, k tvojmu krásnému životnému jubileu ti zo srdce prajeme hlavně pevné zdravě, hodně lásky, nech tě život stále baví a těšíš se aj nadělej z každej maličkosti tak, ako to věš i baty. Máme tě moc radi, tvoja sestra Marta s rodinou, tatko Mirek, brat Ivan s rodinou a k želaniu sa pripája aj svatka Anička Polakovičová z Unína. A ještě jedno, které k nám poslal pan Ladislav. Všetko najlepšie, mnoho zdravia a šťastia v životě dcere Michaele Vaculovej z Kuklova k sviatku prajú rodičia Ladislav a Mária. Tak zdravíme všechny Michaely na Slovensko, blahopřejeme k svátku. A teď už Vlčnovianka a Tango Gejzy Dusíka, tak nekonečně krásná je pre mňa tvoja láska.
3: Český rozhlas Brno.

krásné, slavné tango Gejzy Dusíka. A je tu další blahopřání. Dnes právě, přátelé, slaví krásné 64. narozeniny dobrovolný hasič, starosta sboru dobrovolných hasičů, bratr Vlastimil Čermák. Tak, pane Vlastimile, mám tu pro vás dokonce dvě přání. Milý Vlastíku, k tvým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a velký dík, co pro hasiče nejen ve sboru dobrovolných hasičů, ale i okresu Břeclav děláš. To ti přejí hasiči z Perné. Pan Vlastimil totiž žije v Perné. No a to druhé přání samozřejmě posílá aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Chtěl bych vám, pane Vlastíku, samozřejmě za všechny vaše kolegy popřát, tedy poděkovat za vaši dlouholetou práci pro sbor a hlavně popřát pevné zdraví, taky hodně štěstí, pohody, životního elánu do dalších let. A co jsem tady zapomněla ještě o panu Vlastimilu Čermákovi říci, že je hrdým nositelem titulu zasloužilý hasič. Takže teprve mladých krásných 64 roku blahopřejeme. Tu další polku zahraje Moravanka Na našu zahrádku.

Dohrála Moravanka, já tu mám pro vás pozvánku na dnešní akci a sice na seniorskou besedu se zpíváním, která se uskuteční právě dnes 29. září v 19 hodin ve velkém sále Hlucké tvrze s programem Vinobraní. No a jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova. K tanci a k poslechu zahraje dechová kapela Pohoda. Pro přítomné je připravený i burčák. No přátelé, zvou vás srdečně seniori z Hluku. Tolik pozvánka a teď už další přání. Zahrajte prosím panu Karlovi panu Karlovi Fabicovici z Charvátské k narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohodu. A to vám, pane Karle, přejí Jarka, teta Maruška s rodinou a Pavla s rodinou. Já se velice omlouvám, že jsem se tam zarazila na tom příjmení, protože tady je napsáno panu Karlovi Fabicovice. Takže jsem si nebyla jistá. Omlouvám se, pane Karle, ale taky vám přeju všechno nejlepší. No a narozeniny dnes slaví také jedna členka našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a je to paní Růžena Humlíčková z Pouzdřan. Tak i vám, paní Růženko, přejeme všechno nejlepší. A teď už Moravěnka a ty Krumbířské Vinohrady.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Tak a já přidám také pozvánku. Přátelé, Frištátská Javořina vás zve na třetí ročník akce Zahraj nám muziko. Kdo vám zahraje? Samozřejmě pořádající dechová hudba Frištátská Javořina, taky dechová hudba Javorinka a folklorní soubor Malé zálesí. Celým pořadem vás provede Pavel Vacek. A kdy se tato akce koná? Tuto sobotu 3. října v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Začátek je v 19 hodin a vy všichni jste samozřejmě srdečně zváni. No a pro koho bude další přání? Dnešní den se dožívá 80 let náš spoluhráč stolního tenisu, pan inženýr Václav Šust z Bojkovic. Hrajeme každou středu na obecním úřadě v Pitíně. Milí oslavenče, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, abychom se ještě dlouho setkávali při hře a také při debatování nad fotbalem. To ti přejí tví spoluhráči i protihráči. No a vy jste určitě zvědaví, kdo zahraje v tuto chvíli. Bude to Gloria a Polka Vzpomeň si Šohajku.

0: To byla Gloria a pro koho bude další přání? Milá maminko, naše drahá Danuško Ondráčková, dnes slavíš své úžasné 80. narozeniny. Vychovala si 5 dětí, 4 skvělé kluky a jednu holčičku, která ti dnes posílá ten největší dík. Obdivujeme tvůj neuvěřitelný elán, stále dobrou náladu a plno krásného úsměvu, kterým nás všechny rozzáříš. Moc ti chci poděkovat za to, že jsi tu pro mě byla v nejtěžších chvílích a že jsi tu pro mě vždy, kdykoliv tě potřebuji. Jsi naše obrovská opora a srdce celé rodiny. Přejeme ti k narozeninám pevné zdraví, hodně sil a spoustu, spoustu radosti. Mnoho a mnoho obětí ti posílá za celou rodinu tvoje dcera Lenka. A my, paní Danuško, písničku Vracové, milí Vracové, kterou zahrají Vracoviáci.
1: Český rozhlas.

0: Tak to byl krásný půvabný valčík v podání Vracoviáku a já tu mám další telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: No, pěkný den, paní Slabáková, u telefonu vaša stála posluchačka Anka Šinková z Kuklava na Záhoří. Paní Ivanko, prajem vám zdravíčko, které všetci potrebujeme. Ste moja obľúbená moderátorka, takže vám ďakujem. Chcela by som sa rada poďakovať Skalickej nemocnici, celému kolektívu, lekárom, sestričkám a personálu, hlavne na kardiológiu a tiež mojim priateľkám z izby číslo 4. Sú to pani Ruženka Lišková z Koválovca, je to mudrá a veselá pani, druhá pani Janka Čapiarová z Borského Petra. Boli sme veľmi dobrý kolektív, rada si na ne spomínam, tiež všetko dík mojej celej rodine v mojej ťažkej chorobe, manželovi Františkovi za opateru. Ešte pozdrav pre pána Vašečku, ktorý mi poprial cez vaše rádio rozrušená nejako. Pán Ernest sa volá. A pianie pre posledného nášho suseda, pána Michala Matoleka z plaveckého štvrtka. Áno, lebo dneska je Michala, je to veľmi milý náš sused, volá kedy, ale teraz býva v plaveckom štvrtku. Takže vám, pani Ivanko, veľmi pekne ďakujem a buďme všetci zdraví, takže to je najhlavnejšie.
0: Áno.
1: Vaša vďačná poslucháčka Anka Šinková z Kuklova.
0: No, pani Aničko, vy ste dlouholetá naša posluchačka. Vždycky jsem velice ráda, když se dovoláte. Takže za všechny určitě vám přeji, ať slouží zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. Nic důležitějšího pro nás, kteří jsme už dlouho mladí, není. Ano, dobře.
1: Tak vám pekně děkujem, paní Ivanko.
0: Nemáte za co, paní Aničko. Mějte se hezky.
1: Tak. Počutí a děkujem.
0: Ano. Tak to byla paní Anička Šimková a mám tu ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aneška ze Štítne. Pani Slabáková, já bych vás chtěla moc poprosit o písničku pro moji dlouholetou kamarádku Poláškovou Mařenku, která Blachovic, to je vaše také veliká posluchačka. Ano. Sobotu s manželem oslavili 60 rokov společného života. Ja bych im chtela k tejto príležitosti popřát hodne zdraví, zdraví a ešte jednou zdraví a Božieho požehnání. A ešte dlouho spolu vydrží, sú to báječní manžele. Moc vám ďakujem, pani Slabáková, a vám prejú také hodne zdraví, aby ste vydržala nám ešte.
0: Tak ja doufám, že vám i celé naši rodině ještě vydržím. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. A jsou tu další přání. Přeji všem Michalům, co znám, ale hlavně panu Michalu Kopečnému z Dešné, ať má pěkný slavnostní den, ať si ho užije jak prací, tak i zábavou. A přeji mu také, ať mu vyjde to třetí miminko. A to vám, pane Michale, přeje váš spolupracovník Roman. Přejeme všechno nejlepší Vojtovi Havlíčkovi z Haček ke 20. narozeninám. Hlavně hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a úspěchů ve studiu na dopravní fakultě a ať ho harmonika, klavír a varhany poslouchají jako doposud a to přejí rodiče. A ještě do třetice zahrajte prosím písničku pro pana Václava Marečka z Boršic u Buchlovic k jeho významnému životnímu jubileu. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Dnes to jdeme oslavit, budeme tam víno pít, už se těšíme, jak to výborně oslavíme. Kamarádky z Hradské a okolí. Tři krásná přání a teď už Hlucká polka a Šarovec.

to byla Hlucká polka Slávka Smyšovského a dechová hudba Šarovec. A já tu mám krásné přání ke dvěma úctyhodným životním jubilejím. Představte si, že 69 roků společného života, tedy téměř kamennou svatbu, slaví manželé Ljuba a Karel Petrželovi z rozstání, a nejen, že slaví 69 let společného života, ale oba se také dožili úctyhodných 90 let. Tak milí manželé Petrželovi, já bych vám chtěla za nás za všechny popřát, hlavně aby zdravíčko v těch letech sloužilo, abyste žili v pohodě, lásce, toleranci, abyste se měli pořád rádi a užívali si podzimu života. Paní Ljubo, přání všeho nejlepšího a poděkování za těch krásných 69 roků společného života vám posílá právě váš pan manžel Karel, tak my vás oba zdravíme do rozstání a přejeme všechno, všechno nejlepší. A ještě jedno přání od Jardy Wolfa, Toníčkovi, Perničkovi. Ze srdce ti přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spoustu krásných chvil mezi muzikanti a lidmi, kteří mají rádi poctivou dechovku. Všechno nejlepší, Toníčku, přeje Jarda Wolf. A teď už ostrožská kapela Kdybych byla pěstná.

To byla krásná písnička Slávka Smišovského a Marušky Kolomazníkové, kterou zahrála Ostrožská kapela. A v tuto chvíli už posloucháte polku Ozvěna Františka Kotázka, kterou vám hraje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková, přeji krásné pohodové odpoledne a nezapomeňte poslouchat krátce po 18. hodině druhou hodinku Moravy krásné země. Tak hezký den, přátelé.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Kyjovská nemocnice používá novou zobrazovací metodu pro podezřelé změny sliznic. Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Lokální rozvozí jídel nechtějí před zavedením cenových stropů zdražovat. A bude převážně jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nová zobrazovací metoda pomáhá lékařům v kyjovské nemocnici odhalit podezřelé změny sliznic. Právě nádorová onemocnění v oblasti hlavy a krku mohou být podle lékařů v počátečních stádiích méně viditelná. Takzvané vyšetření NBI pomáhá detailněji zobrazovat povrchové struktury a cévy ve sliznicích. Je rychlé, nebolestivé a provádí se ambulantně s lokální anestezií, pokračuje primář ORL Leoš Rousek.
5: Využívá zelené světlo a to zelené světlo zvýrazní cévní struktury. A u stavů, které jsou spojené s nějakým nádorovým onemocněním, nebo ještě předtím, než to nádorové onemocnění vznikne, tak dochází k takovému patologickému prokrvácení té tkáně. A tato metoda to umožní prostě líp spatřit než klasická endoskopie.
4: Kyjovská nemocnice je jedno z mála regionálních pracovišť, které vyšetření nabízí. Poslanci se schází k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Jednání začne za hodinu, očekává se, že bude pokračovat i zítra. Restaurace s rozvážkou jídel čekají na dopady cenové regulace pohonných hmot. Zhodují se na tom oslovení provozovatelé, kteří na zákazníky zatím vyšší náklady nepřenášeli. Vláda s omezením marží a snížením spotřební daně na naftu počítá od října. Rozvozci proto zatím alespoň více plánují cesty, aby neměli vysokou spotřebu, přibližuje provozovatelka pizzerie v Bystřici nad Prnštejnem Hana Trnková.
6: Nemůžeme pro zákazníky zvyšovat ceny pokaždé, když se zvýší cena surovin, energií a stejně taky těch pohonných hmot. Takže na to reagujeme spíš ve smyslu toho provozu auta. Třeba volíme auto s nižší spotřebou.
4: Pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci museli před zahájením nového akademického roku odmítnout zhruba 600 zájemců o vysokoškolské koleje. Zájem o pokoje opět převýšil nabídku školy. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase, než je běžné.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude převažovat jasno, nejvyšší teploty tak vystoupí na 22 až 25 stupňů. K tomu by měl foukat mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na exitu 226 na sjezdu ve směru na Brno. Pozor i u nehody na D2 na prvním kilometru na dojezdu do Brna. S omezením po nehodě počítejte na Tržní ulici v Brně, také na Brněnské ulici v Hodoníně a u Svatobořic Mistřína, tam je to na křižovatce do

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla

0: že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v té Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla i toho Debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále a ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich spadlo a hráli dobře.
1: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost?
0: To jistě.
1: Ten tlak z těch hráček?
0: To jistě.
1: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
0: nešlo? No, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, některý ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
1: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
0: Abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
1: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
0: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a musíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá z hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
1: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Janem Korešem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No, pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající pro za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder na jednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím, že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete jenom vrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, d. Vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A, a když nevíde, musíš mít a plán B, a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánat dnešní tenis, je o rasanci. Hodně o rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošedili, jak mě pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektujou ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak by se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký no, pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký a já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když dal Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a Hol si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak
1: něco? No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Tomu jsem, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu.
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že to máte vlastně dědičné, tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žrál Slávě, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávě a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejné
0: jako
1: v tenise. Je to stejný. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na hlavních vlakových tazích je více než 60% stanic bezbariérových. V Česku zůstává nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu a bude převážně jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich více než 60%. Před rokem to bylo 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky.
2: Celá bezbariérová je čerstvé například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanici Pohled zprovozníme koncem roku.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Na brněnském ústředním hřbitově vznikne pietní místo u hromadného hrobu 1107 lidí, kterým nebyl dopřán pohřeb. Jsou mezi nimi lidé perzekuovaní komunistickým režimem, ale také osobnosti kulturního a vědeckého života nebo lidé bez blízkých. Pietní desku o velikosti 150 na 150 cm vytvoří sochař Dušan Váně. Bude na ní vyobrazeno 1107 křížů, za každého člověka jeden. Pietní místo má na hřbitově vzniknout do konce letošního roku. Detaily přidává mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Ony jednotlivé kříže v počtu, který odpovídá právě lidem pohřbeným v hromadném hrobě, budou stvárněny jako negativ do pietní desky a ústřední kříž z té nerezové oceli bude v pozitivním vyjádření vystupovat nad povrch desky.
0: Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převažovat jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 omezení na 209. kilometru ve směru na Brno. Tam levý pruh blokuje odstavená dodávka. Na cestě do Brna po D2 se od 9. kilometru tvoří kolony, na 1. kilometru pak zůstávají auta po nehodě. A s omezením po nehodě počítejte i u Svatobořic Mistřína na křižovatce do Milotic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, přeju vám.

0: Počítám-li tedy správně, už 58 let máme dva volné dny oproti těm pěti pracovním. V tom vlastně prvním pracovním tohoto týdne, včera byl svátek, vás vítám na vašich pracovištích, ale pokud jste doma, tak ať máte nerušený poslech, stejně tak vy ve svých automobilech či v prostředcích hromadné dopravy, kde mě asi posloucháte a naše dobré odpoledne pomocí sluchátek. Ale to je všechno jenom taková drobnost. To podstatné, co je před námi, jsou informace o počasí. Ovšem také už zmíněná trefa nebo řidičská abeceda. Ale protože máme 29. den měsíce září, tak vám také v našem dobrém odpoledni začneme představovat kandidáty pro nadcházející volby. Ano, jde o složení třetiny Senátu v našem předvolebním vysílání. Všechno uslyšíte. Uslyšíte i písničky, které nestárnou. Za malou chvíli například Laidback a jejich Sunshine Reggae. Ale ta úplně první, ta je od Michala Hrůzy. Přeju vám příjemně strávené odpoledne s datem 29. září.
1: Český rozhlas Brno.

0: už ho skoro vidíme, tedy už je skoro za rohem, mám na mysli konec měsíce září. Měsíce, v němž Český rozhlas Brno oslavil své 102. narozeniny. A já bych řekl, že toho slunečního reggae si ještě chvilku užívat budeme. Informace o počasí jsou na spadnutí.
1: Počasí.
0: Do našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno je přináší Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme teploty na území Jižní Moravy?
2: V podstatě takové hodně podobné, jako byly během včerejšího odpoledne touto dobou, takže nejčastěji 22 až 24 stupňů, nejvyšší polohy kolem 20. Pokud jde o obluhu, tak ta je v podstatě jasná, jenom možná, když vystoupáte na nějaké kopce a pohlédnete směrem zhruba k západu, tak uvidíte někde v dáli vysokou oblačnost, ona je spíš nad Čechami a nad Vysočinou, ale je vidět poměrně zdaleka, proto mluvím o těch kopcích, z těch zakrytých poloh dole v údolích vidět není. Vítr, ten fouká hodně, takový svižnější, ale zatím se vejde do kategorie mírný, zítra asi ještě bude foukat víc, nicméně na Znojemsku tam i čerstvý vítr a může hlavně tam mít i nárazy do 50 většinou kilometrů v hodině.
0: Když jsme u toho větru, odkud vlastně vane vítr? Ptám se proto, protože pranostika pro dnešní den říká, fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima.
2: On fouká spíše z panonských nížin od jeho východu, takže asi o tuhosti zimy podle této pranostiky bychom mohli pochybovat.
0: Pokud ji tedy bereme za bernou minci, my se raději spoléháme na přesné informace od meteorologů. No a tím pádem se vás také zeptám, co nás čeká, protože ta předpověď na odpoledne může být hodně přesná. Co nás čeká odpoledne a na večer?
2: Stále ta jasná obloha i během nočních hodin bude nadále na obloze jasno. Ta oblačnost vysoká se zřejmě spíš bude trošku vytrácet směrem k večeru, takže jasno. Noční teploty nejnižší, zase nejčastěji tak mezi 10 až 7 stupni. Na kopcích může být trochu více, naopak v údolích nebo nížinách při slabším větru, protože v noci bude foukat spíše nebo převažovat, bude spíše mírný jihovýchodní až východní vítr. Tady máme i ten východní směr, takže uvidíme s tou zimou. Takže v těch údolích při slabším větru kolem 5-6 stupňů a vlastně k té předpovědi asi není potřeba nic dalšího dodávat. Srážky se samozřejmě vyskytovat nebudou.
0: Ve středu ráno vyjde v Brně sluníčko v 6 hodin a 51 minutu. Západ zítra nastane v 18 hodin a 37 minut středoevropského letního času. A potěším všechny, kteří jsou citliví na biometeorologickou zátěž. Platit bude jednička po celou středu. Jaké teploty? A bude to babí léto? Jaké teploty nás čekají zítra?
2: Stejné jako dnes, zase mezi těmi 21 až 24 stupni Celsia nebo malinko nad na jihu Moravy a i nadále zase jasná obloha. Zítra potom během odpoledních a večerních hodin by se případně mohla objevit znovu taková menší, spíše průsvitná oblačnost. No a vítr zítra přes den bude foukat čerstvý, to už jsem ostatně nakousla před chvíli, stále od toho jihovýchodu s nárazy buď do nebo kolem 50 km v hodině.
0: Já vám říkal, že slunečního reggae si ještě chvilku užijeme. A co ve čtvrtek a v pátek?
2: Ve čtvrtek přibude trochu té vysoké oblačnosti, může i zhoustnout, takže v průběhu dne postupně spíše převažující oblačno, ale ta oblačnost bude právě často zase průsvitná. Ranní teploty 13-10, údolí zase při tom slabším větru trošku méně kolem 8-7, no a přes den stále to stejné 21 až 24 stupňů. Vítr ten zase malilinko poleví, byť stále může foukat takový výraznější, mírný od jeho východu, přes den ještě nějaké nárazy do 50 km. V hodině.
0: Od meteoroložky Jitky Kučerové víte, jaké počasí nás čeká do konce pracovního týdne. Já děkuji za informace a zdravím vás i vaše kolegy do brněnské pobočky ČHMU v Žabovřeskách. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Za malou chvíli bude půl třetí a ptáte-li se stejně jako já ještě před zhruba dvěma minutami, kdo pak to asi dnes bude, mám pro vás odpověď. Tedy kdo byl asi tak nejrychlejší po signále, na který jste právě telefonátem do studia Českého rozhlasu Brno měli reagovat. Je to paní Zdeňka, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Paní Zdeňko, já mám pro vás vlastně jenom jednu zprávu. Právě jste se stala majitelkou knihy Temné letopisy moravské. To proto, že v měsíci září Český rozhlas Brno slaví 102. narozeniny a my to tímhle způsobem s vámi, posluchači a posluchačkami, chceme oslavit. Reagujete na tu správnou výzvu, na ten správný signál. Vám se to povedlo. Za vámi bylo pět dalších, kteří bohužel to štěstí nemělo, ale vy to štěstí máte. Sledujete pravidelně Temné letopisy moravské?
1: Ano, ano, každý pátek pana Listevníka poslouchám.
0: No tak ten se vám taky podepíše do knihy, která za vámi už putuje na vaši poštovní adresu. Ale Zdeňko, mám pro vás ještě jednu otázku, tedy chci se vás zeptat, co vy vzkážete svým blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: No, tak já bych svým blízkým a vůbec všem lidem popřála hodně, hodně zdraví a pro celý svět už svět bez válek, protože je to hrozný. Už aby byl prostě klid, aby lidi žili v klidu, v pohodě a tak dál.
0: Já vám děkuju za tenhle váš vzkaz a stejně jako včera říkám, že jste zřejmě mluvila ze srdce a z duše drtivé většině všech, kteří poslouchají Dobré odpoledne. Paní Zdeňko, posíláme knihu Temné letopisy moravské jako speciální dárek pro vás ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Ty slavíme v měsíci září a na jeho konec už skoro dohlédneme, ale pořád ještě ta šance je třeba i pro vaše známé. Tak jim to vyřiďte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Jo, děkuji moc, mějte se krásně, nashledanou.
0: Teď je přesně půl třetí. Já vám přeju ještě jednou dobré odpoledne a chci vás pozvat k naší další reportáži. Nové hrozby vyžadují nové schopnosti. Armáda proto u Vyškova testuje drony a obranu proti nim. Co se na cvičení Drone Shield 2026 děje a k čemu poslouží jeho výsledky, to vám povíme za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Jak sami už za pár vteřin uslyšíte, toto tvrzení pro následující minuty našeho dobrého odpoledne neplatí. Ve studiu už je totiž dáma, kterou jsem vám vlastně ještě ani neoznačil, ale za chvilku tak učiním. Průzkum, sledování, navádění palby i přímé útoky. K tomu všemu se dnes na bojištích využívají drony. Stroje od několika desítek výrobců ze 17 států v těchto dnech testuje česká armáda při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 2026. Letošní ročník je třetí. Jeho hlavní část se odehrává ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. No a před chvílí se právě odtud vrátila reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Takže nikoli Senzou na Dona bez ženy, ale s naší zpravodajkou, reportérkou ve studiu. Co jsi na tom cvičení viděla?
1: Tak divácky nejatraktivnější a zároveň pro armádu asi nejdůležitější byly ukázky použití bezpilotních prostředků v podmínkách blízkých reálnému vojenskému nasazení. Několik firem z různých zemí představovalo své výrobky a zástupci armády sledovali jejich efektivitu v konkrétních situacích podle předem připravených scénářů. Například rychlost, manévrovací schopnosti, možnosti navádění i přesrušení signálu nebo úspěšnost zásahu cíle s hozením granátu. K vidění byly drony různých velikostí, včetně osobního průzkumného dronu, který by mohl mít každý voják vždycky u sebe.
0: Kdo se vlastně cvičení účastní?
1: Celkem se cvičení účastní víc než 70 firem ze 17 států a taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Právě zastoupení zahraničních firem se je letos vyšší než v minulých dvou ročnících. Je tu taky několik ukrajinských společností, ve kterých působí bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi z aktuální rusko-ukrajinské války. Jde tedy o setkání vývojářů a výrobců s armádou a dalšími bezpečnostními složkami státu. A ty se snaží vybrat nejlepší řešení, která budou sloužit k ochraně kritické infrastruktury státu pro armádní účely anebo přímo pro případ ozbrojeného konfliktu. Jenom doplním, že část cvičení se uskutečnila už minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Ta se zaměřila na testování bezosádkových pozemních systémů, tedy robotů nebo autonomních robotických vozidel.
0: Vlasto, co si od tohoto cvičení armáda slibuje?
1: Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu a určit směr, kterým se armáda bude posouvat. Získané poznatky poslouží pro budoucí nákupy české armády. Podle brigádního generála Petra Schneidárka chce armáda také zkrátit celý proces testování a nákupů nových technologií, protože ty se vyvíjejí velmi rychle. Velký posun zaznamenali třeba v odolnosti vůči elektronickému boji. To znamená, že třeba místo satelitní navigace GPS přicházejí firmy s optickým naváděním, které funguje i při plném rušení komunikačních linek. Některé technologie testované při těch minulých ročnících cvičení Drone Shield už armáda nakoupila, například detekční zařízení, systémy elektronického boje a třeba součásti stavebnicového rušiče Starcom a další technologie, včetně bezpilotních nebo robotických systémů.
0: Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova testuje armáda bezpilotní prostředky a obranu proti nim při experimentálním cvičení Drone Shield 2026. Informace o tom přinesla do studia Českého rozhlasu Brno Vlasta Gajdošíková. Děkuji za ně a přeju dobré odpoledne.
1: Také přeju hezký den.
0: 14 hodin 38 minut. Nemusíte se ani dívat na hodinky, to já dělám za vás. Dvě ženy a čtyři muži se v letošních kandidátních volbách ucházejí o křeslo v Senátu za volební obvod 60 Brno město. Jsou mezi nimi lékaři, pedagogové, advokátka a datová inženýrka. Podrobněji vám je všechny představíme už za chvíli v našem předvolebním vysílání.
2: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dnes je úterý 29. září 26 a v některých volebních místnostech budou lidé za necelé dva týdny, kromě vedení obcí a měst, rozhodovat taky o složení třetiny Senátu. Na Jižní Moravě můžou tentokrát hlasovat ve čtyřech obvodech. Na Vyškovsku, na Znojemsku a v některých obcích v okrese Hodonín. Čtvrtým je obvod 60 Brno město. Právě jeho kandidáty vám nyní představíme v našem předvolebním vysílání. Přehled pro vás připravili Hana Florianová a Aneška Hlávková.
1: Volby 2026.
2: Volební obvod číslo 60 tvoří městské části Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-Sever. Před 6 lety v tomto obvodu kandidovalo celkem 11 lidí. V prvním kole byla volební účast přes 47%, ve druhém jen necelých 20%.
1: Volby 2026.
3: Před 6 lety křeslo v Senátu v tomto obvodu získal bývalý ředitel fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS. V roce 2024 však náhle zemřel. V doplňovacích volbách v loňském roce zvítězil pedagog Zdeněk Papoušek, který kandidoval za širokou koalici KDU-ČSL, Zelených, ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a Fakt Brno. Senátorem byl i v letech 2014 až 2020. V nadcházejících volbách by chtěl svůj současný mandát obhájit.
2: Papoušek je tentokrát kandidátem široké koalice KDU-ČSL, ODS, Pirátů, TOP 09 a Fakt Brno. V Senátu by chtěl pokračovat na tématech, která se týkají segregace ve vzdělávání. Sám působí jako pedagog. Na Biskupském gymnáziu v Brně by si i po znovu zvolení ponechal krátký úvazek, aby nestratil kontakt se studenty a mladou generací.
3: Spolu se Zdeňkem Papouškem letos kandiduje v senátním obvodu číslo 60 Brno město dalších 5 lidí. Představíme vám je postupně v abecedním pořadí. Za hnutí Kruh v Brně kandiduje datová inženýrka Veronika Holcnerová. V Brně žije s rodinou a za největší problém daného obvodu považuje nedostupné bydlení. Na celostátní úrovni by se chtěla věnovat problematice daňového systému. Pokud by se dostala do senátorského křesla, opustila by své dosavadní povolání a funkci by se věnovala naplno.
1: Volby 2026.
3: Hnutí Stačilo vyslalo do boje o senátorské křeslo v Brně advokátku Kláru Alžbětu Samkovou. Ačkoliv momentálně pracuje v Praze, v Brně se narodila a vyrůstala a dodnes k němu má vazbu. Za velký problém v Brně považuje dopravu.
2: Advokací by se ráda věnovala i poté, pokud by byla zvolená do Senátu. Jak upozornila, její profesi lze s výkonem senátorky kombinovat, jak dokazují i jiní senátoři advokáti.
3: Bývalý ředitel fakultní nemocnice Brno a onkolog Jaroslav Štěrba kandiduje za hnutí ANO. Profesně je spojený zejména s brněnskou dětskou nemocnicí a dle svých slov zná problémy jak Brna, tak širšího regionu. Na úrovni Senátu by se chtěl věnovat budoucí dostupnosti zdravotní péče. Aby nestratil kontakt s medicínou, pacienty, ale i studenty, chce po případném zvolení i dál částečně působit jako lékař.
1: Volby 2026.
2: Hnutí SPD nominovalo do senátních voleb imunologa a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Turánka. Ten v Brně bydlí i pracuje. Působení v Senátu vidí jako příležitost ke spolupráci s komunálními politiky. Velké téma pro něj je bytová krize a nedostupné bydlení zejména pro mladé rodiny, ale také doprava nebo chybějící místa v domovech pro seniory a dalších zařízeních.
3: Případné působení v Senátu se podle něj velmi dobře doplňuje s jeho dosavadní prací ve výzkumu a akademické sféře. Rád by proto dál působil na obou pozicích.
2: Lékař Karel Citerbart je od roku 2020 senátorem za obvod 57 Vyškov. Tam už ale nekandiduje. Brno se rozhodl reprezentovat proto, že v něm pracuje a dříve tam také bydlel. V Senátu by se chtěl i nadále věnovat zdravotnickým tématům. Jeho prioritou je dostupnost kvalitní zdravotní péče, včetně té paliativní.
3: Kontakt s pacienty mu dle jeho slov pomáhá porozumět problémům, které chce řešit v Senátu. Při práci v horní komoře parlamentu by proto chtěl i nadále ordinovat v omezeném rozsahu.
1: Volby 2026.
2: To byli všichni kandidáti, kteří by se rádi dostali do Senátu za obvod 60 Brno město. Zítra vám ve vysílání Českého rozhlasu Brno představíme muže a ženy, kteří kandidují v obvodu 81 Uherské Hradiště, do kterého spadá i část obcí na Hodonínsku. Hana Florianová a Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice ve Znojmě rozšíří jednodenní péči po vybraných operacích. Střed vlaku s člověkem zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Modřicemi. Ochránci přírody vypustili do Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Znojemská nemocnice rozšiřuje jednodenní péči po některých operacích. Pacienti po nich odcházejí domů zpravidla do 24 hodin. Týká se to například některých zákroků na koleni, rameni nebo operaci kýly. O tom, jestli je tento režim pro konkrétního pacienta vhodný, vždy rozhoduje lékař. Aktuální čekací doba je přibližně 2 až 3 týdny od předoperačního vyšetření.
2: Výhodou jednodenní péče je kratší pobyt v nemocnici a možnost zotavovat se doma. Pokud to zdravotní stav dovolí, může pacient nemocnici opustit ještě v den operace. Jinak zůstává přes noc v nemocnici a při nekomplikovaném průběhu odchází domů následující ráno. Jednodenní režim se ve Znojmě kromě ortopedie týká také chirurgie, gynekologie, urologie a ORL. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Provoz na železničním koridoru mezi Brnem a Modřicemi byl dnes od 9:30 dopolední zhruba na 4 hodiny zastavený kvůli střetu vlaku s člověkem. Srážku nepřežil. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí David Chaloupka. České dráhy odřekly několik osobních vlaků. Dálkové vlaky stály a nabíraly zpoždění. Vyplývá to z webu Českých drah a Správy železnic. Některé dálkové spoje jeli také odklonem přes Přerov a vynechávali Brno. Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek. V dnešní době je kriticky ohrožený.
3: Tak první už si pluje.
4: Nech se ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
5: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
6: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
5: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte nadále jasno, odpoledne a večer se může objevit menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. K tomu bude foukat mírný jihovýchodní vítr, místy čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří u Vyškova a u Holubic kolony. Situaci komplikuje i nepojízdné auto na 209. kilometru, které blokuje levý pruh. S kolonami před Brnem počítejte i na D2, a to od 8. kilometru. A v Brně pozor u nehody na Nových Sadech. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je to vlastně poslední zářijový úterek, který prožíváme. Píšeme 29. září 26. Svátek mají všichni Michalové a Michaelové. A gratulace, no ty se sypou od samotného rána, včetně Moravy krásné země. Ovšem, ta už je za námi v té první části. Tu druhou očekávejte po 18. Ale teď, něco málo po 15. hodině, je čas na druhou část dobrého odpoledne. No a v ní už tradičně přivítám všechny řidiče a řidičky při řidičské abecedě. Možná, abych na to vsadil skoro všechno, se nám ozve i náš regionální stopař. Dozvíte se, co v učebnicích nebylo, a možná si někteří z vás budou chtít i zasoutěžit. V soutěži, která nese jméno Trefa a ve které vás opět čekají 4 otázková témata k výběru, se potkáme po písničkách Lucie Bílé a taky Eltona Johna. K výběru budou tato témata. brněnský Hantec, vynálezci objevitelé, co je to a sport. A za dvě správné odpovědi

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno s datem 29. září a rovnou řekl, že se nechal zlákat vidinou dvoj CDčka s Brolnem, tedy náš soutěžící v nadcházející trefě. Miroslave, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Vítám vás v našem odpoledním vysílání, přeju vám hodně zdraví, i když je pravdou, že bych vám měl spíš popřát spíš hodně štěstí v tuhle chvilku, abyste vybral, už jenom vybral ta správná dvě témata mezi brněnským Hantecem, vynálezci objeviteli, co je to, a sportem si vybíráte právě teď.
1: Tak, zkusím Hantec a zkusím, co je to.
0: Je vybráno, před námi je minuta, během níž doufám naleznete ty správné odpovědi. Ono dvojcedečko Brolnu je cenou, o kterou je velký zájem, jak jsem se tak díval na počet volajících na 726465200. Ale teď spouštím, jak jsem říkal, minutový limit a začínám otázkou z brněnského Hantecu, který jste vy jmenoval jako první. Co si koupil Brňák, který kaufnul kódr? Pecen chleba? Prsten nebo knihu?
1: Tak to nevím, zkusím za B.
0: Říkáte za B, tedy prsten. Souhlasíte?
1: Souhlasím, ale nevím to.
0: A teď se vás zeptám, co je to dírkonošec? Je to sumaterský lichokopitník? Nebo je to člověk nosící děravé ponožky? Nebo je to jednobuněčný mořský prvok? Dírkonošec.
1: Tak. Tady dáme toho prvoka.
0: Říkáte jednobuněčný mořský prvok. Minuta ještě neskončila, máte pořád čas na to, abyste třeba varioval, tedy abyste třeba i změnil své odpovědi, ale slyším tam spíš ťukání klávesnice,
1: Hantec,
0: vy si ověřujete.
1: Hantec nevím, tak to necháme, jak to je.
0: Dobře, zůstáváme u jednobuněčného mořského prvoka a u toho, že si Brňák koupil prsten. A já vám můžu říct, že jste trefil správně. Je to trefa.
1: Děkuji vám.
0: Kódr, ano, to je prsten. No a opravdu dírkonošec, i když mě trošku lákaly i ty ponožky děravé, no, a dírkonošec je opravdu ten jednobuněčný mořský prvok. Gratuluju, Miroslave, a teď potřebuju všechny údaje k tomu, abychom vám mohli zaslat dvojcédéčko Brolnu, tudíž počkejte chvíli na telefonu.
1: Děkuji. Ano, určitě, děkuji a všechny zdravím.
0: A dobré odpoledne. Dobré odpoledne i vám, kteří jste neměli to štěstí, co Miroslav, ale na druhou stranu aspoň si zaspíváte s Jitkou Zelenkovou. Teda doufám, bez lásky láska není. I want to know what love is. Tuším, že to byli Foreigner, že jo? Ale teď k tomu, co vás čeká za chvíli v našem dobrém odpoledni. A měli byste to taky slyšet. Za chvíli pro vás totiž budeme mít řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Ano, každý máme svůj kámen, se kterým musíme hnout čas od času aspoň, ale teď pro vás mám spíše něco na poslouchání. Mohli byste si s námi totiž osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si na tomto místě povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teď už vám to můžu říct. Náš regionální stopař Vojtěch Halaš vyrazil dnes opět za sportem, a to v rámci jeho série o méně známých sportech. Dnes nám Vojta představí sport, který má kousek z různých raketových sportů, a to je padel. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne i tobě.
1: No a teď mi řekni, kam jsi za padelem vyrazil, nebo padlem? A jak bys vlastně tenhle stále populárnější sport popsal?
2: Ano, vyslovoval jsi to dobře, je to padel. A já jsem za ním vyrazil na kurty v Brně na Kraví hoře, kam já osobně chodím hrát nejčastěji. Nejsem úplně pravidelný hráč, ale jako ozvláštění k mému oblíbenému tenisu mi to přijde fajn. Mluvil jsi o různých raketových sportech a opravdu tenis, squash a trochu možná také vybíjená oskleněné stěny, tak by se dal ve zkratce popsat padel. Sport, který se v posledních letech rychle šíří nejen Evropou, ale postupně se našel cestu i k nám na Jižní Moravu. Padel vznikl v roce 1969 v mexickém Acapulku. Enrique Corcuera chtěl na svém pozemku tenisový kurt, jenže na klasické tenisové hřiště neměl dost místa. Vymyslel proto menší kurt o rozměrech 20x10 metrů, který obehnal stěnami, a právě ty se později staly jedním z hlavních poznávacích znamení padelu. Nejčastěji proti sobě stojí dvě dvojice a míček se po dopadu na soupeřovou polovinu může odrazit od stěny a hráč ho může následně odehrát zpět. Raketu, tu poznáte na první pohled, nemá klasický výplet, ale pevnou perforovanou plochu. Míček zase vypadá velmi podobně jak tenisový, jen má nižší tlak. No a v Česku se začal padel získávat organizovanější podobu především v posledním desetiletí. Česká padelová federace vznikla v roce 2015 a v současnosti podle jejich údajů funguje v Česku celkem asi okolo 80 kurtů.
1: Hostem u Alex dnes po 13. hodině byl tenista Jan Kodeš. To by mě zajímalo, co by řekl třeba o padelu, jestli si ho někdy zkusil podobně jako ty, ale ty říkáš, kam sám chodíš hrát padel. Řekni, kde všude na Jižní Moravě najdeme kurty na tenhle sport, tedy na padel.
2: Tak největší nabídka je samozřejmě v Brně. Hrát můžete například v Králově poli na Dobráku, dalšími možnostmi jsou Slatina, Židedice nebo třeba kurty za Lužánkami. Ten stejný klub pak provozuje také kryté kurty v Jehnicích, takže se dá hrát i mimo tu hlavní teplou sezónu. Novější možností je park v Medlánkách, tam jsou kryté kurty a vytápěná hala, má tři klasické kurty a také jeden kurt na hru ve dvou. Na těchto kurtech startuje již v pondělí nový každotýdenní dětský kroužek padelu s trenérem, takže i pro děti si je ta možnost. No a mimo Brno jsou pak ty možnosti zatím o něco menší. Zamířit můžete třeba na padel do Kuřimy nebo směrem na Mikulov do Březí, ale v plánech jsou taky další kurty, třeba ve Znojmě.
1: No, tak míst, kde se padel dá hrát, je po Jižní Moravě podle mého názoru docela hodně. Tak kdo ví, třeba za nějakých 10-20 let na olympiádě, až bude padel olympijskou disciplínou, možná budeme mít i nějaké šampiony. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který si dnes v rámci sportovního seriálu zahrál padel. Vojto, děkujeme.
2: Tak hezký den a já jdu zase na to naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vojta Halaš teď bude tužit svaly a vy si za chvíli v našem dobrém odpolední můžete poslechnout všechno, co v učebnicích nebylo. No všechno úplně ne, ale v tom dnešním díle rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Víc řekne už za chvilku Martin Písařík.
0: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písně.

Možná byste byli překvapení, o čem všem píše Wikipedie, zmíníte-li přední slovo Xanadu. No tak se jmenovala písnička, kterou vám v té české verzi nabídla v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno Leona Machálková. No ale kdybych měl zmínit aspoň některé věci, které už zmíněná Wikipedie taktéž popisuje, tak je to třeba jeden z největších hitů skupiny Dave D. Dozy Beaky McIntyre z roku 1968. Ovšem to pod názvem The Legend of Xanadu. Taky je to film z roku 80, ve kterém Olivia Newton-John hrála, či fiktivní sídlo magnáta Charlesa Fostera Kanea, titulní postavy filmu Občan Kane. No ale teď v závěru našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno přijměte prosím ještě jedenkrát můj pozdrav a přání toho, aby se vám dnes ještě všechno vyvedlo. A na zítřek si připravte gratulace třeba Jeronýmům nebo dámám jménem Ráchel. Po 16. hodině a po zprávách s Pavlem Chaloupkou vás čeká tradičně v našem vysílání Humoriáda a jejím hostem bude dnes Marie Radková. Tak poslouchejte, zůstaňte správně naladěni a mějte dobré odpoledne. Zítra ve 14 hodin opět naslyšenou.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Železničáři chystají projekt na přestavbu nástupišť nádraží v Blansku, budou bezbariérová. Zahájení prací na novém protipovodňovém systému v Otrokovicích na Baťově se odkládá. Extrémní počasí letos tuzemským zelenářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vlakové nádraží v Blansku bude bezbariérové. Správa železnic připravuje vypsání zakázky na projekt. Ten by měl zlepšit přístup na nástupiště třeba pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky, slibuje mluvčí podniku Nela Frýbová.
2: Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
0: Město si nechá zpracovat studii, která prověří úpravu přístupu na nádraží ve směru od Starého Blanska. Má navrhnout stavební úpravy, díky kterým by se lidé na nástupiště dostali bezpečně i z této strany železniční stanice. Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie je tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost Vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září, pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
3: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
0: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte nadále jasno, odpoledne a večer se může objevit menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr bude foukat mírný, jihovýchodní, místy čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Rousínova tvoří nesouvislé kolony. Na D2 komplikuje provoz nehoda na 7,5 kilometru, dálnice je tam uzavřená. A v Brně projíždějte opatrně místem nehody na Palackého třídě. Dobré cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
4: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková jako, byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat. Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže vy byste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?

0: Ano, Descartes.
1: A Descartes. Ano, Descartes. To byl filozof?
0: To byl filozof. Francouzský.
1: To byl francouzský filozof.
0: Francouzský filozof.
1: Jaká to byla škola, to nevíte?
0: Patrně metafyzik.
1: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
0: Já to škrtnu, aby nebyl průšvih.
1: Fuj, to jsem se flek.
0: Proč?
1: Já myslím, že řeknete průhonice.
0: Teď jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
4: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů krása.
3: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicin Man je tu. Medicin Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás tam
3: zdraví. Pozdravu dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala je z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůsob si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karoviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další, prosím. Haló.
6: Zase měla z Prahy 8, dobrý,
2: ano,
6: den,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Aha. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Rautpilebletavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem? Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. A ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodneme.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy.
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: A, kdy procitá...
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano?
11: Dejme
10: ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus.
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky.
10: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z Čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepel a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hinek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnice Uhlínská. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci. Kdo by
4: je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
4: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Víťou Vávrou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pogodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
4: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit napodobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko,
1: a děkujeme.
4: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jste tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
7: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
8: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
7: no,
8: ten se teďka ženil, teď v létě.
7: Vy jste s tou rodinou?
8: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu Hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim.
7: A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
8: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
7: no,
8: víte, jak poznáte v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
7: Ano.
8: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
7: Zavazím, ano.
8: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
7: Ano.
8: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
7: no,
8: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod, jo.
7: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
8: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
7: Ano.
8: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180.
4: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi ne, jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo, 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
4: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
4: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kyjovská nemocnice používá novou zobrazovací metodu pro podezřelé změny sliznic. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Nová zobrazovací metoda pomáhá lékařům v nemocnici Kyjov odhalit podezřelé změny sliznic. Právě nádorová onemocnění v oblasti hlavy a krku mohou být podle lékařů v počátečních stádiích méně viditelná. Takzvané vyšetření NBI pomáhá detailněji zobrazit povrchové struktury a cévy ve sliznicích, je rychlé nebo lestivé a provádí se ambulantně s lokální anestezí, pokračuje primář ORL Leoš Rousek.
2: Využívá zelené světlo a to zelené světlo zvýrazní cévní struktury. A u stavů, které jsou spojené s nějakým nádorovým onemocněním, nebo ještě předtím, než to nádorové onemocnění vznikne, tak dochází k takovému patologickému prokrvácení té tkáně. A tato metoda to umožní prostě líp spatřit než klasická endoskopie.
0: Kyjovská nemocnice je jedno z mála regionálních pracovišť, které vyšetření nabízí. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Na brněnském ústředním hřbitově vznikne pietní místo u hromadného hrobu 1107 lidí, kterým nebyl dopřán pohřeb. Jsou mezi nimi lidé perzekuovaní komunistickým režimem, ale také osobnosti kulturního a vědeckého života nebo lidé bez blízkých. Pietní desku o velikosti 150 na 150 cm vytvoří sochař Dušan Váňa a bude na ní vyobrazeno 1107 křížů, za každého člověka jeden. Pietní místo má na hřbitově vzniknout do konce letošního roku. Detaily přidává mluvčí brněnského magistrátu Filip Oňuchálek.
3: Ony jednotlivé kříže v počtu, který odpovídá právě lidem pohřbeným v hromadném hrobě, budou stvárněny jako negativ do pietní desky a ústřední kříž z té nerezové oceli bude v pozitivním vyjádření vystupovat nad povrch desky.
0: Silnici první třídy číslo 55 mezi Přerovem a Hulínem dnes obsadili dělníci. Měsíci budou upravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Rekonstrukce si vyžádá podle informací silničářů úplnou uzavírku.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte nadále jasno, odpoledne a večer se může objevit menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na 206,5 kilometru ve směru na Vyškov, blokuje levý pruh. Pro změnu pravý pruh zabírá nehoda na 7. kilometru D2. Na cestě do Brna se před ní tvoří už odblučiny kolony. V Brně pak pozor u nehody na Skácelově ulici a nehoda je hlášena také z Rosic na ulici 1. května. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je úterý 29. září roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. A v 17:30 vám představíme další strany a hnutí, které kandidují v letošních podzimních komunálních volbách v okresních městech Jihomoravského kraje. Dnes se vydáme do Hodonína. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Zpravodajský souhrn pro vás má Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Vlakové nádraží v Blansku bude bezbariérové. Správa železnic připravuje vypsání zakázky na projekt. Ten by měl zlepšit přístup na nástupiště třeba pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky, slibuje mluvčí podniku Nela Frýbová.
3: V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
2: Znojemská nemocnice rozšiřuje jednodenní péči po některých operacích. Pacienti po nich odcházejí domů zpravidla do 24 hodin. Týká se to například některých zákroků na koleni, rameni nebo operací kýly. O tom, jestli je tento režim pro konkrétního pacienta vhodný, vždy rozhoduje lékař. Aktuální čekací doba je přibližně 2 až 3 týdny od předoperačního vyšetření. Auta ani chodci se ode dneška nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Kvůli jejím opravám začíná uzavírka, která potrvá do prosince příštího roku. Práce na obnově hráze výjdou na více než 46 milionů korun. Cestu ze Znojma na Jihlavu ode dneška komplikují opravy vytížené silnice první třídy číslo 38. Silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek u hranice Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Po celou dobu stavby bude provoz veden kyvadlově a budou ho řídit semafory, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: V první etapě prací do 16. října bude navíc část dopravy vedena po objízdné trase přes Prokopov. Cena této stavby je 44,5 milionu korun.
2: Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jesetorů malých. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původním druhem velkých evropských řek, v dnešní době je kriticky ohrožený. A Hodonínská zoo zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět zakoupením vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky máme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Na obloze je v podstatě bez oblačnosti, jenom na západním okraji, spíš teď už na jihozápadě kraje na Znojemsku je nějaká vysoká průsvitná oblačnost, ale ona postupně ubývá. Teploty jsou momentálně nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia, v nejvyšších polohách kolem 18. No a vítr, ten se alespoň na některých místech pomalinku uklidňuje, i když ještě většinou fouká spíš mírný od jeho východu, ale na jeho východě a východě kraje tam už vítr spíše slabý.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: V podstatě se nijak vyvíjet nebude, i nadále bude zůstávat jasno až do ranních hodin. Teploty ty postupně budou klesat mezi 10 až 7 stupňů, to bude nejčastěji. Na kopcích, kde zřejmě nejpravděpodobněji zůstane pofukovat, tak může být i o něco více, naopak v údolích a nížinách při slabším větru, naopak menší teplota kolem 5 stupňů. No a vítr v noci mírný, jihovýchodní až východní, ale na některých místech může být právě vítr jenom slabý.
1: Co nás čeká zítra?
2: Zítřek, alespoň jeho větší část, bude také s jasnou oblohou, potom někdy během odpoledne a večera se případně může objevovat menší průsvitná oblačnost a teploty odpolední nejvyšší stejně jako dnes, 21 až 24 stupňů. Vítr bude zřejmě foukat také hodně podobně, mírný, jihovýchodní přes den, ale na některých místech čerstvý, hlavně zase zhruba v jihozápadní části kraje nebo i ve vyšších polohách, třeba na Drahanské vrchovině, a může mít tam nárazy do 50 nejčastěji nebo na nejvýš kolem 50 km v hodině.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
3: Havel.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: V pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 25 minut. Pokračuje Den v kraji. Nyní nabízí reportáž z brněnské městské čtvrti Husovice. Jen 4 roky tam trvala na začátku 20. století stavba kostela, který je dnes dominantou celé čtvrti. Římskokatolický chrám Nejsvětějšího srdce Páně, či také Ježíšova, je pozoruhodný nejen svou velikostí, ale hlavně množstvím architektonických prvků, ornamentů a štukové výzdoby, která pokrývá jeho plášť. Na jeho obnově teď pracují restaurátoři.
1: Tak teď se opravují 2 boční věže, které mají 30 metrů a nad nimi se tyčí 60-metrová věž, která je vždycky v noci osvětlená taky jako takový maják.
2: Popisuje farář didak Robert Klučka z řádu františkánů. Dělníci teď pracují hlavně na fasádě věží v průčelí kostela. Chrám postavený na začátku 20. století vyžaduje specifický způsob oprav. Plášť kostela je totiž kromě klasické omítky bohatě zdobený ještě kamennými prvky, cihlami a hlavně bílými štukami nejrůznějších ornamentů.
3: To jsou odlitky z takzvaného románského cementu. A to je technologie, která se používala výhradně v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. A poté od té technologie bylo upuštěno a byla v podstatě úplně zapomenutá, takže právě práce s tady těma materiálama je pro nás specifická.
2: Popisuje restaurátor Pavel Mrověc. Některé štuky opravuje částečně, jiné nahrazuje úplně.
3: Štukovýho prvku, kterýmu my tady pracovně, je to takový vlis, my tady tomu pracovně říkáme čokoládky, protože to vypadá jak tabulka čokolády, tak tam jich poměrně hodně chybělo, takže jsme si to museli zaformovat a tam jsme se snažili přiblížit té původní technologii tomu původnímu materiálu toho románského cementu.
2: Kromě pláště se pracuje taky uvnitř kostela. Na kůru profukuje každou píšťalu varhanář Jaromír Votava a pod každou dává nový malý měch, který pak královský nástroj rozezvučuje.
4: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou a dáváme teď současné nové myšky z takzvané štípané kůže.
2: Doplnil varhanář. Farnost kostel postupně opravuje od milénia. Opravy zatím vyšly na přibližně 25 milionů korun. Aktuální práce by měly být hotové do Vánoc. V dalších letech by měly opravy pokračovat na plášti v zadní části kostela. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Tolik tedy reportáž o rekonstrukci kostela v brněnských Husovicích. A Den v kraji přichází s další nabídkou. Ve vysílání Českého rozhlasu Brno vám postupně představujeme strany a hnutí, které kandidují v letošních podzimních komunálních volbách v okresních městech Jihomoravského kraje. Dnes se vydáme na jih, konkrétně do Hodonína. Více uslyšíte po písničce.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dobré odpoledne, ve vysílání Českého rozhlasu Brno se nyní zaměříme na blížící se komunální volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října si totiž lidé v celém Česku vyberou zastupitele svých měst a obcí. V našem volebním speciálu postupně představujeme kandidáty do zastupitelstva města Brna a okresních měst Jihomoravského kraje. V dnešním vydání volebního speciálu se zaměříme na Hodonín. Pořadem vás provede Zuzana Kopuletá
2: a Hana Novotná.
0: Komunální volby 2026.
1: Hodonín leží na řece Moravě asi 54 kilometrů jihovýchodně od Brna. Okres hraničí se Slovenskem. V Hodoníně žije zhruba 24 tisíc obyvatel. Doplním ještě zajímavost. Narodil se tam první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A před 5 lety se tudy prohnalo tornádo. Co se v uplynulých 4 letech v Hodoníně politicky dělo?
2: Končící volební období se v Hodoníně neslo především dál ve znamení obnovy po ničivém tornádu z roku 2021. Jednou z nejvýraznějších investic byla proměna poničené čtvrti Bažantnice. Letos v červnu tam město společně s nadací Karla Komárka slavnostně otevřelo nový park u Červených domků. Do obnovy veřejného prostoru po tornádu směřovalo za 5 let více než 3/4 miliardy korun. Teď v září začal fungovat i areál dětského městečka. V posledním roce volebního období se radnice pustila také do modernizace zimního stadionu Václava Nedomanského. Diskuze vyvolal například rozpočet pro letošní rok. V Hodoníně se opozice vymezovala zejména vůči plánovanému schodku téměř 476 milionů korun a nedostatečné výstavbě městských bytů. Jedním z největších sporů uplynulého volebního období byl také prodej pozemku po bývalé lidové škole umění v centru Hodonína. Radnice ho v roce 2023 prodala za téměř 3,7 milionu korun firmě, která tam chtěla postavit vaskulární centrum. Konkurenční zájemce ale nabízel o více než 1 000 000 korun vyšší částku a prodej napadl u soudu. Město nakonec pozemek odkoupilo zpět a bude ho znovu prodávat.
1: Připomeň ještě prosím, kdo byl v uplynulém volebním období u moci.
2: Po komunálních volbách v roce 2022 se v Hodoníně ujala vedení koalice vítězného hnutí Pro Hodonín a hnutí ANO. Společně získali 18 z 31 zastupitelských mandátů. V opozici skončili SPD, uskupení Pozitivně pro Hodonín, Hodoňáci a KSČM. Starostou zůstal Libor Střecha z hnutí Pro Hodonín. Koalice vydržela celé 4leté volební období. V posledních měsících kvůli zdravotním problémům zastupoval dočasně místo starosta Ondřej Fialík z hnutí Pro Hodonín.
1: Čím uplynula 4 roky žila další města v regionu?
2: Změny ve vedení si během uplynulých 4 let nevyhnuly ani menším obcím na Hodonínsku. V Javorníku v roce 2024 po 6 letech rezignoval nezávislý starosta Dalibor Procházka, protože si našel jinou práci. Výrazným tématem v příhraničí byl také plán na výstavbu spalovny odpadu ve Slovenské Skalici nedaleko Sudoměřic. Proti záměru se postavili i české obce. Obyvatelé Skalice pak stavbu loni v prosinci odmítli v referendu. Diskuze na Hodonínsku se vedla také o plánované výstavbě větrných elektráren. Vláda původně zvažovala vymezení takzvaných akceleračních zón na Podluží a Kyjovsku. Ty by měly umožnit rychlejší povolování elektráren. Radnice v Prušánkách a v Moravském Žižkově proto vypsali referendum s otázkou, jestli lidé chtějí stavbu větrných elektráren v katastru obcí. V obou referendech se většina lidí vyslovila proti. Nakonec ale obě lokality z návrhu vláda vyřadila.
0: Komunální volby 2026.
1: Obyvatelé Hodonína tentokrát budou vybírat mezi 10 kandidátními listinami. Na nich je 301 kandidátů. Kandidující uskupení do zastupitelstva Hodonína si teď společně představíme podle vylosovaného pořadí. O hlasy voličů se uchází.
2: S číslem 1 hnutí Pro Hodonín s lídrem Liborem Střechou.
1: 2 si vylosovala Občanská demokratická strana v čele s Luborem Šimečkem z ODS.
2: 3. kandidátku sestavila Svoboda a přímá demokracie s podporou Trikolory, Svobodných a Pro. Do voleb je vede Jaroslav Čechal z SPD.
1: Číslo 4 má Pozitivně Pro Hodonín s lídrem Davidem Herzánem, kterého navrhli lidovci.
2: 5 má Komunistická strana Čech a Moravy v čele s Lenkou Ingrovou z KSČM.
1: 6 padla na Hodoňáky. Jejich kandidátku vede Karel Navrátil ze stejné strany.
2: Číslo 7 má ANO 2011 s lídrem Vojtěchem Salajkou z ANO.
1: Osmička patří uskupení Lidem blíž Levý blok s nezávislým lídrem Liborem Malovaným.
2: Devítku los přisoudil patriotům Hodonín. Ty vede Zdeněk Pávek, příslušnost má ke stejnému uskupení.
1: A desítkou nám kandidáty uzavírá Změna s Vítězslavem Krabičkou. V čele kandidátky je Vítězslav Krabička z SPD.
2: Všechny kandidující subjekty jsme oslovili s třemi stejnými otázkami. Většinou odpovídali lídři a lídrině, například za hnutí pro Hodonín, za ODS a za SPD, ale odpověděli až lidé z dalšího pořadí na kandidátkách.
1: Po písničce uslyšíte pohled jednotlivých uskupení na to, kam by měl Hodonín v dalších letech směřovat. Prvním tématem bude, jak zařídit, aby mladí lidé neodcházeli z Hodonína za prací a bydlením do jiných měst.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno a náš předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes společně s redaktorkou Hanou Novotnou řešíme Hodonín. Kandidujících uskupení jsme se ptali, co chtějí udělat proto, aby mladí lidé po dokončení studia neodcházeli z Hodonína za prací a bydlením do jiných měst.
2: Tady se objevovaly tři hlavní body: bydlení, práce a bezpečnost nebo vztah k městu. Začala bych těmi pracovními příležitostmi. Podle ODS, za kterou odpovědi poslala trojka na kandidátce Dominika Kujová, je potřeba pořádat pravidelné kariérní dny a podpořit místní firmy se studenty středních a vysokých škol a nabízet jim možnost poznat pracovní místa a praxe přímo v Hodoníně. Hnutí pro Hodonín se na to zase dívá z toho pohledu, že je potřeba vytvořit podmínky, aby tam firmy chtěly investovat a mladí lidé začali podnikat. S tím souvisí rozvoj připravených ploch pro podnikání a využití napojení na D55. Dopravní infrastruktura je zásadní i pro SPD. To říká, že by to mohl být impuls právě pro příchod nových firem a příležitostí. I patrioti Hodonín říkají, že je třeba hledat možnosti, jak přivést do města investory a zároveň hledat možnosti, jak rozvíjet městský bytový fond.
1: Tím se dostáváme k bydlení, která uskupení ho ve svých odpovědích také zmínila.
2: Hodoňáci a jejich lídr Karel Navrátil zastávají názor, že je třeba rozšířit fond dostupného bydlení pro mladé rodiny a nové obytné zóny, aby lidé neodcházeli z důvodu, že nepostaví rodinný dům. Komunistická strana Čech a Moravy podle odpovědí Lenky Ingrové prosazuje dostupné bydlení, aby nebylo jen pro lidi s vysokými příjmy. Kromě toho chtějí i lepší spolupráci se školami a zaměstnavateli. A změna s Vítězslavem Krabičkou chce zabezpečit výstavbu dvou obytných domů v malých Sárnách a na ulici Horní Plesová. Cílí i na připravení nových zhruba 210 stavebních pozemků.
1: Ještě nám několik uskupení zbývá, jaký ty mají názor.
2: Tak jedním z nich je Lidem blíž Levý blok. Ti od nás sice otázky dostali, ale lídr Libor Malovaný prostor nevyužil a neodpověděl. Ano 2011 v čele s Vojtěchem Salajkou odpovědělo, že musí vytvářet město, ve kterém lidé budou chtít dlouhodobě žít. Znamená to pro ně třeba i otázku bezpečnosti, nebo aby se mladí lidé zapojovali do života ve městě. Dál taky kvalitní školky a školy, volnočasové aktivity a bezpečné cyklostezky a parky. Zbývá nám ještě pozitivně pro Hodonín. Kromě dostupného bydlení a pracovních příležitostí by chtěli usilovat i o práci s mládeží. Myslí si, že pokud lidé v mimoškolních kolektivech vybudují silné sociální vazby, budou se chtít do rodného města vracet.
1: Stran a hnutí kandidujících v komunálních volbách v Hodoníně jsme se ptali, co chtějí udělat proto, aby mladí lidé neodcházeli z města za prací a bydlením jinam. Za moment se přesuneme k dalšímu tématu, a to, jak by měla pokračovat obnova po tornádu a jak posílit odolnost města vůči mimořádným událostem.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Brno patří Hodonínu. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Kopulatá. Tentokrát jsme se stran a hnutí, které kandidují v komunálních volbách v Hodoníně, ptali na tornádo a další mimořádné události.
2: Tornádo zasáhlo Hodonínsko před 5 lety. Zabilo 6 lidí a zničilo několik vesnic. Škody byly v miliardách korun. Stopa po tornádu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. V Hodoníně zasáhla třeba části Bažantnice, Pánov, taky zoologickou zahradu, psí útulek, S-centrum nebo dětské městečko. Obnova poničených částí pokračuje i teď.
1: Konkrétně naše otázka zněla: jak by měla pokračovat obnova a rozvoj lokalit zasažených tornádem a jak chcete posílit odolnost města vůči podobným mimořádným událostem? Odpovědi shrnuje redaktorka Hana Novotná.
2: Kandidáti změny s Vítězslavem Krabičkou si myslí, že většina Hodonína už je po tornádu revitalizovaná a škody odstraněné. Hnutí ANO 2011 s lídrem Vojtěchem Salejkou chce dál pokračovat v obnově zasažených lokalit. Podle nich není cílem návrat do původního stavu, ale bezpečnější a odolnější město. Dodělat veřejná prostranství, vysadit novou zeleň, hlavně stromy, které poskytují stín, vysadit odolnější druhy a zelené pásy, to je podle lídra Karla Navrátila plán uskupení Hodoňáci. Říkají, že obnova musí být promyšlená a dlouhodobá. Dominika Kujová, která jako trojka kandidátky odpovídala za ODS, zastává podobný názor. Kromě toho si myslí, že ve veřejném prostoru je nutné líp pracovat s dešťovou vodou a při rekonstrukcích městských budov je třeba dbát na větší odolnost a energetickou soběstačnost. Plány sdílí i hnutí pro Hodonín, kde odpovídal druhý Ondřej Fialík, který zmiňuje ještě důležitost záložních zdrojů energie.
1: Řekli jsme, jak kandidáti smýšlí o obnově. Doplň prosím ještě, jak chtějí posílit odolnost města.
2: Patrioti Hodonín s lídrem Zdeňkem Pávkem odpověděli, že město by mělo být připraveno na krizové události materiálně, personálně a procesně. Pozitivně pro Hodonín, kterým kandidátku vede David Hrzán, apeluje na funkční systém včasného varování, aktualizovaný krizový plán a systematickou osvětu obyvatel o osobní přípravě na mimořádné události. Podle Lenky Ingrové z Komunistické strany Čech a Moravy by město mělo umět co nejrychleji pomoct seniorům, rodinám s dětmi i lidem, kteří přijdou o střechu nad hlavou, a při obnově myslet na budoucnost. A SPD, za které poslala odpovědi dvojka na kandidátce Andrea Řičicová, klade důraz na opatření, která mají přímý dopad na bezpečnost a životní podmínky obyvatel, a dodává, že zásadní je ochrana před povodněmi. Zvláštní pozornost si podle SPD zaslouží i městem protékající rameno Staré Moravy, kde je potřeba vyhodnotit současný stav a počítat se všemi možnými scénáři.
1: To jsou názory kandidátů do zastupitelstva v Hodoníně na to, jak by měla pokračovat obnova po tornádu a jak posílit odolnost města vůči podobným mimořádným událostem. Naše závěrečná otázka se týká nedostatku lékařů a psychologů. Odpovědi uslyšíte po písničce.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte závěrečnou část dnešního předvolebního speciálu. Tentokrát jsme poslali tři stejné otázky uskupením, které usilují o zastupitelská křesla v Hodoníně. A teď už se dostáváme k té poslední.
2: Poslední otázka zněla, jakým konkrétním způsobem chcete řešit nedostatek lékařů a psychologů v Hodoníně.
1: Jaký recept na to tedy kandidující uskupení mají?
2: Tady se odpovědi hodně prolínají. Například Hnutí pro Hodonín s dvojkou Ondřejem Fialíkem tvrdí, že město samo nemůže zajistit dostatek lékařů a psychologů, ale může jim pomoct, aby si otevřeli novou ordinaci. Chtějí pokračovat v programu, který už radnice zavedla. Lékaři můžou získat až 1 000 000 na vybavení ordinace a dalšího 500 000 formou vratné půjčky. Sami taky chtějí vyhledávat lékaře a pomoct jim třeba s bydlením. Na tento program se odkazují i Hodoňáci, kteří by přidali ještě více motivačních bytů a možnost stipendia pro studenty medicíny nebo psychologie. Zhodné cíle a rozšíření systému podpory má v plánu i Hnutí ANO 2011 a taky pozitivně pro Hodonín s lídrem Davidem Herzánem. Další motivační balíček považuje za důležitý i ODS, aby lékařům nabídli důvod, proč přijít právě do Hodonína.
1: Mají někteří kandidáti v plánu třeba i užší spolupráci s pojišťovnami?
2: Ano, to zmínila ve svých odpovědích změna s Vítězslavem Krabičkou. Chtějí se taky zaměřit na finanční a bytové pobídky a spolupracovat i s krajskou hodonínskou nemocnicí. Podobný názor zastává i Komunistická strana Čech a Moravy. Chce spolupracovat taky s krajem a školami a využít městské prostory pro ordinace a podporu začínajících praxí.
1: Kde jsou podle kandidátů slabá místa v dosavadním systému?
2: Například dvojka SPD Andrea Řičicová říká, že dotace, kterou teď město nabízí, nestačí a bylo by potřeba nabídnout transparentní program pro konkrétní potřebné profese. Zvláštní pozornost chtějí věnovat pediatrům, praktickým lékařům, psychiatrům a klinickým psychologům. Navrhují taky vznik kontaktního centra, které novému lékaři pomůže s usazením. Taky patrioti Hodonín a jejich lídr Zdeněk Pávek zastávají názor, že radnice zatím nevyužívá všech dostupných možností a chtěli by podporu rozšiřovat o další pobídky. Jenom dodám, že otázky dostalo i uskupení Lidem blíž Levý blok, ale prostor nevyužili.
1: To byly všechny odpovědi subjektů, které podali kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Hodonína. Jejich kompletní znění najdete na webu Českého rozhlasu Brno, brno.rozhlas.cz. Zítra se v našem speciálu podíváme na zástupce okresu Brno-Venkov, tedy Kuřim. Pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Zuzana Kopulatá
2: a Hana Novotná.
0: Komunální volby 2026.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na hlavních vlakových tazích je více než 60% stanic bezbariérových. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků základních a středních škol. V původně provozní budově na náplavce v Brně se dnes otevřela kavárna a zítra bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Jejich více než 60%, před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky.
4: Celá bezbariérová je čerstvě například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem, nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanici Pohled zprovozníme koncem roku.
2: Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká minister školství Robert Plaga za ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
2: Gastronomickou nabídku na Rulerově nábřeží podél Svratky v Brně doplňuje ode dneška nová kavárna. Vznikla v původně provozním objektu, který radnice městské části Brno-Střed musela pro účely kavárny dál upravit. Podnik s názvem Náplavka kafe bude otevřený celoročně a nabídne snídaně, obědy i večerní posezení nad řekou, uvedli dnes zástupci městské části při otevření kavárny. Restaurace s rozvážkou jídel čekají na dopady cenové regulace pohonných hmot. Zhodují se na tom oslovení provozovatelé, kteří na zákazníky zatím vyšší náklady nepřenášeli. Vláda s omezením marží a snížením spotřební daně na naftu počítá od října. Rozvozci proto zatím alespoň víc plánují cesty, aby neměli vysokou spotřebu.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte nadále jasno, odpoledne a večer se může objevit menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní, místy čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude dál mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po nehodě na 7. kilometru dálnice D2 zůstává ve směru na Brno neprůjezdný pravý pruh. Počítejte se zdržením. Podobná situace je i u nehody na 10. kilometru D46 ve směru na Vyškov. S omezením po nehodě počítejte na Vídeňské ulici v Brně, také na ulici 1. května v Rosicích a u Blanska, na silnici do Těchova. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: u nás, ale také na Slovensku. A nezapomeňte, že na Slovensku slaví také Michaela, krásné dívčí jméno. Tak ještě jednou blahopřejeme. Telefonní číslo, na které můžete volat, 726465200. A já už mám u telefonu paní Janu, kterou zdravím do Sobůlek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, vám a vašim spolupracovníkům. Chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát naší vnučce Lili Hasein z Březiny u Křtin k jejím dnešním narozeninám. Lili, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů ve škole, hodně dobrých kamarádů, krásných písniček a hraní na flétničku. To ti přeje babička a děda ze Sobůlek a maminka. Děkuji vám moc a někdy zase naschledanou.
0: No, paní Jano, budeme se těšit někdy zase naslyšenou. Mějte se hezky. A mám tu ještě jeden telefon. Dobrý večer. Haló, haló, tady Morava krásná zem, s kým mluvím? Ale, málem jsem se lekla. Je tam někdo u telefonu nebo pouze muzika? Haló, haló, takže já se omlouvám, takhle se to nedělá a zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Já vás také vítám, volám vám bratě Řezniček, kněž Pola, prosím vás pěkně. Nechám zahrát ještě Vaškovi Jurtíkovém ze Strání, byli jsme spolu na vojně, ke včerejší svátku. Všechno je nejlepší. Děkuju.
0: No výborně, ve Strání, to jsou samý dobří lidé. Mám tam spoustu kamarádů a kamarádek.
2: Paní Sabáko, máte pravdu, no.
0: Dobře, takže zahrajeme do Strání. Jo. Mějte se hezky, naschledanou. No, zahraje Dambořanka a ten Valčík se jmenuje Přes pole nepůjdu.

0: To byla Dambořanka a do Nového Přerova zdravím paní Aničku Kyšovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak paní Aničko, už promiňte, to byla taková dlouhá pauze, tak se vám do toho skočila. Tak teď to vaše přání.
1: Děkuji. Dnes má svátek váš věrný posluchač Michal Kyš z Nového Přerova. Vše nejlepší, hodně zdraví, přeje manželka Anna s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Děkuji, pěkný den všem posluchačům.
0: My blahopřejeme taky, mějte se hezky, nashledanou. No a komu popřeje pan Oldřich Nechvátal z Holasic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i posluchačům. K tomu dnešnímu svátku Michala chci popřát panu Michalu Tomanovi z Hodonína. A on včera měl i narozeniny a to jsem se nedovolal, takže přeji i k těm narozeninám, nebo především k těm narozeninám a k tomu dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se daří v podnikání.
0: A k tomu potřebuje a hlavně to zdraví.
2: Přesně
0: a taky to štěstí, to jste popřál hezky, pane Holdo, tak se mějte hezky, nashledanou. No a další směsí písniček je tu připravená Zdounečanka. A odkud budou? No samozřejmě ze Zdounek.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Zdounečanka a směs krásných písniček ze Zdounek. A já tu mám další telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý večer.
1: No, tady je hotový Emil Třebenice. Vážení přátelé, dobrý podvečer. Zdravím celou redakci Českého rozhlasu Brno a všechny posluchači. Prosím vás, paní Slaváková, o pěknou písničku pro skladatele Toníka a nebo Antonína Perničku, který se dnes dožívá krásného životního jubilea. Toníku, přeju ti vše jen to krásné, pevné zdraví, štěstí, mnoho lásky a pohody. Přeji ti ještě mnoho inspirace a nespočet krásných moravských písniček. Tvoje pěkné písničky provází jej a láska a naši krásné Moravy a jsou balzámem na duši. Co písnička, to srdcovka. To je Emil Hotový.
0: Teda teď jste řekl velkou pravdu. Přesně jste vystihl ty Toničkovy písničky. Mně se na něm vždycky líbilo to, že on vlastně začínal u Popíku, že? A psal prostě pro populár. No a potom, a víte vy vůbec, kdo toho Tonička zlomil k tomu, že začal psát pro dechovku, víte to?
1: No, já nevím, jestli to byla manželka se Zuzana, nevím.
0: Ne, Irenka to nebyla, byl to Vojta Horký ze Stříbrňanky, no. Ano. Přesvědčili, natočili krásné CDčko s jeho písničkami. Prostě on má v každé písnice to srdíčko a všechny ty písničky o lásce, tak ty jsou pro Irenku. Já jsem vždycky říkala, Irčo, já ti to tak závidím, protože z toho čiší prostě ta láska a všecko to krásné. My už jsme mu taky přáli v poledne Toníčkovi, tak ještě jednou zdravíme Toni i Irenka. Neozval se, já se mu ozvu sama, už jsem ho dlouho neslyšela. Je v pohodě, že?
1: Ano, zatím jo, no, tak měla být na nějaký operaci.
0: No ale Toníček jsem... zvládne všechno, operace, neoperace, určitě. Tak jestli Toníčku si po operaci, tak my ti všichni přejeme brzké uzdravení, nejsi sám. Tak.
1: Ano.
0: Ano,
1: tak vám děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky, nashledanou. A já tu mám, přátelé, jednu vzpomínku. Prosíme o vzpomínku na naše tři Václavy, a to tatínka, pana Václava Hladkého, kováře z Orlovic, a jeho dva syny, rovněž jménem Václav. Zároveň bychom chtěli poslat písničku do nebíčka i naší mamince, paní Marii Hladké. Děkuje dcera Alena a syn Josef. Tak Toničku, bude to písnička tedy i pro ty Václavy, o kterých píše paní Alena a pan Josef pro jejich maminku. Je to krásná písnička, kterou za doprovodu Brolnu zaspívá Jindra Hovorka mladší, taky František Černý a mužský sbor z Kyjova. Chvála Bohu, že jsem se narodil.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A já tu mám pro vás, přátelé, pozvánku, a sice nakrojové hody, které se konají o tom 4. a 5. října, teď já už jsem byla zase v listopadu, tedy 4. až 5. října v Charvátské Nové Vsi. A jak vypadá program v neděli 4. října v 9 hodin vše svatá, ve 14 krojový průvod, o 16 hodin po odpolední zábava a 21 hodin večerní zábava. No a v pondělí 5. října začíná hodový den mší svatou v 8 hodin a 30 minut, 10.30 dopolední zábava, od 14 hodin opět krojový průvod, v 16 hodin odpolední zábava a v 21 potom večerní zábava. A pozor, v sobotu 3. máje bude ruční stavění máje, začne v 17 hodin. A prosí všechny silné chlapy, aby přišli do Charvátské Nové Vsi pomoct. Kdo to viděl, tak ví, že to není žádná legrace. V Charvátské Nové Vsi se na vás, přátelé, nakrojované hody těší. A pozor, hrát bude dechová hudba Zlaťulka. No a než si pustíme další písničku, ještě další přání. Zahrajte prosím písničku pro kamaráda z vojny, pana Mirka Pošvece z Lipové u Slavičína. Jen pro radost, má prý nějaké zdravotní problémy, tak mu přejeme hodně zdravíčka a zase zdraví. A to vám, pane Mirku, přeji kamarádi. Určitě víte, kteří z vojny, Klatovi 1971-73. A písnička bude patřit taky vaší manželce. Tak tolik přání a teď už tu faranka. Neženíme se, kamarádi.
0: Český rozhlas Brno.

No, milí přátelé, a je tu další vzpomínka. 29. září roku 1901 se narodil muzikant a skladatel Václav Horák. Jeho hudebním nástrojem byla horna, tedy lesní roh, a byl hornistou Olomoucké filharmonie. No a právě z muzikantů Olomoucké filharmonie založil Novosadovskou dechovku a byl samozřejmě i jejím kapelníkem. Měli na svém repertoáru právě orchestrální skladby, kterých pan Václav Horák napsal opravdu hodně, ale tou nejznámější a nejproslavenější a nejoblíbenější je bezesporu valčík Návrat z Francie, který vám jako vzpomínku na pana Horáka zahraje Tufaranka. Návrat z Francie.

0: Tak to byl slavný valčík Václava Horáka, Návrat z Francie, který zahrála Tůfaranka. No a já už mám u telefonu pana Zdeňka z Podivína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Slabáková, já přeji vám všechno nejlepší a pevné zdraví a děkujeme za to, že jste se nám mohla vrátit k mikrofonu, ale ztratila se nám paní Šembeková, pan Káčer a pan Kneisel.
0: Oni se nestratili, pane Zdeňku.
1: Od mikrofonu se nám...
0: No od mikrofonu, no tak to víte, nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Ona Věruška se nám vrátí, Jaroušek neustále pracuje. Nebojte, tady je všechno v pořádku, pane Zdeňku. Vůbec nemusíte mít obavy.
1: Děkuji. A chtěl bych zahrát i krásnou písničku, co by vzpomínku mimo takový Václavu Lízemu z Rakví. Dnes je to přesně 100 roků, co se narodil. A jste znali z Rakvičané, tak můžete vzpomínout. A můžete vzpomínout i jeho kamaráda Benu Ochmara. To byli takový přátelé, moje starost, tvoje starost, tvoje starost, moje starost.
0: Ano.
1: Úžasní lidé, lepší přátelství a kamarádství jsem nepoznal.
0: No?
1: Takže děkuju za krásnou písničku a vám všem za tichou vzpomínku.
0: Tak a my taky děkujeme za zájem o naše vysílání. Je vidět, že pečlivě sledujete, to nás těší. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a napsal taky Honzík Buřil, že 29. září 1981 na rozptylové loučce měli rozptyl manžele Anna a Jan Varmužovi. Paní Anička se narodila v Kořenci a pan Jan, ten se narodil v Čejkovicích a oba potom bydleli v Brně. Vychovali 3 dcery a 2 syny. Paní Anička tedy velice brzy ovdověla. V mladém věku měla pouhých 52 roku, ale pozor, dožila se celých 100 roků a taky měla velkou radost ze spousty vnoučat a pravnoučat. Paní Anička měla taky 2 sestry. Provdané to byla paní Parolková a paní Střížová, ale bydleli na Drahanské Vysočině. No a pan Jan, ten měl nejvlastního bratra Herzána. Na manžele Varmužovi vzpomíná pravnuk Honzík. Tak tolik vzpomínka a já tu mám ještě bych chtěla poděkovat panu Čechovi Jaroslavu za krásná slova. Pane Jaroslave, velice si jich samozřejmě vážíme. A co to bude tentokrát? Bude to písnička, která taky poputuje do Nových Bránic pro Petra Badina, který nedávno oslavil 50. narozeniny. Peťánku, tu písničku ti posílají všichni, kteří tě mají rádi. Jmenuje se Už mě koně vyvádějí a zahrají Jižani.
2: Český rozhlas Brno.

To byli Jižani, Václav Řihák a známá lidová Už mě koně vyvádějí. A je tu poslední přání. Dnes má svátek pan Michal Pečiva z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To přejí manželka Iveta, dcera Evička, syn Tomáš s Monikou a David, taky maminka Alena, bratr Honza s rodinou a rodina Uhrová. S další písničkou je tu připravená kotáranka Ty skleněný džbánku.

Svižná polka a kotáranka a ještě pozvánka od Frištátské Javořiny, která vás, přátelé, zve na třetí ročník akce Zahraj nám muziko. Koná se 3. října, tedy tuto sobotu v 19 hodin v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Zahraje Frištátská Javořina, dechová hudba Javorinka a folklorní soubor Malé zálesí. Moderuje Pavel Vacek. No a teď už záhorskou dědinu a studiová dechová

Krásný valčík Adama Hudce s textem Miroslava Irši, který, jak jste sami slyšeli, zaspíval Joška Černý a Karlíček Hegner. No přátelé, krátce po 19. hodině začíná pořad Na pěknou notečku. A pan Jan Káčer pro vás vybral z širokého repertoáru lidových písní, ve kterých se objevují barvy a barevnost, takže poslech pořadu Na pěknou notečku bude určitě stát za to. Tak v tuto chvíli už posloucháte bezejmenou polku, kterou hrají Bojané. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám krásný zbytek večera.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V nové zbrojovce postaví Brno s Masarykovou univerzitou klinickou školu. Nemocnice by mohly získat přes 1 000 000 000 Kč navíc za proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Ochránci přírody vypustili do Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů a zítra bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno společně s Masarykovou univerzitou postaví ve vznikající čtvrti nová zbrojovka, takzvanou klinickou školu pro 810 dětí. Bude sloužit inovativnímu vzdělávání, pedagogickému výzkumu i praktické přípravě studujících. Hotový je architektonický návrh. Město teď bude usilovat o povolení záměru stavby. Vedení Brna o tom informovalo v tiskové zprávě. S otevřením školy počítá na přelomu let 2032 a 33. Náklady zatím nejsou známy. Proočkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 Kč navíc, pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
2: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
0: Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů malých. Všechny ryby odchované v rybníkářství pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek, v dnešní době je kriticky ohrožený.
3: Tak první už si pluje.
4: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
5: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
6: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
5: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci museli před zahájením nového akademického roku odmítnout zhruba 600 zájemců o vysokoškolské koleje. Zájem o pokoje opět převýšil nabídku školy. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase, než je běžné.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte nadále jasno, odpoledne a večer se může objevit menší průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní vítr, místy čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Z Brna je teď hlášena trojice nehod, počítejte s nimi na Skácelově, také na Vídeňské a na Kohoutově ulici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Lidské oko dává možnost postřehnout úžasné spektrum vlastností, tvar a proporce, pohyb a barevnost. Prostřednictvím zrakového vnímání si člověk vytvářel podstatnou část svých představ o vlastnostech předmětů, rostlin, zvířat, osob nebo jevů i o vztazích mezi nimi. Všímal si přirozené barvy prostředí, které jej obklopovalo. Pozoroval pravidelnosti i abnormality barevnosti, vyvozoval zákonitosti, které se snažil formulovat, fixovat a předávat jako skupinovou zkušenost v rámci svého společenství. V průběhu staletí se vnímání a symbolika barev v lidské společnosti měnila. V lidových představách byly barvám přisuzovány různé významy, jejichž odraz nacházíme v hmotných dokladech, artefaktech výtvarného projevu venkovského obyvatelstva, ale i ve folkloru. Barvy a barevnost se nám objevují i v lidových písních, kterým bude dnešní pořad věnován. Zpívá Vlasta Gricová za doprovodu cymbálové muziky Viléma Zahradníka. Ničím nerušený poslech přeje Jan Káčer.

Barva má mnoho významů, kterými disponuje český jazyk. Může jít o tyto vlastnosti. Hmoty vnímané zrakem, barvící látku, souhrn akustických vlastností hlasů či tónů, symbol nebo odznak příslušnosti k nějaké skupině, zezření či zdání nebo přirozené zbarvení pleti. Zpěvní repertoár mužů a žen se odlišoval. Ženy zpívaly především písně svatební, balady, legendy a zpěvem se bavili při práci. Muži se uplatňovali nejvíce před muzikou zpíháckými, žertovnými, vojenskými či rekrutskými písněmi. I tento fakt ovlivnil jejich textovou podobu, nikoli však na úrovni barevného pojmenování. Z jistotou lze říci, že barevných metafor užívá nejčastěji milostná lyrika. Kvůli zažitým slovním spojením a obrazům však není na místě přesvědčivě tvrdit, že by například ženy užívaly v textech více barevných pojmů než muži. Zpívají sestry Osičkovi za doprovodu sólistů Ondráše a po nich ženičky z Hluku s Petrou Hrubošovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi nejfrekventovanější barvy v lidových písních patří zelená, černá, červená, bílá, vraná, zlatá, sivá, modrá, tmavá, bledá nebo obecné pojmenování malovaná. Tato posloupnost ovšem nemůže být sestavena napevno, neboť i přes občasné odchýlení jsou texty lidových písní postaveny na ustálených spojeních a výrazy se navzájem nepodmiňují. Na první místo se dostala nejfrekventovanější zelená, v popředí stále figuruje černá, která se však roztříštila do tří odlišných pojmů s různým pořadím. Na třetí pozici zůstává červená, teprve za ní je výraz pro bílou. Zcela zmizel pojem pro žlutou, naopak pořadí bylo obohaceno o výraz zlatá, který jej nahradil. V řetězci chybí také označení šedá, namísto něj se objevuje termín sivá. Ten lze postavit na stejnou úroveň jako pojem modrá. Pro minimální zastoupení v lidových písních byla podobně jako žlutá z pořadí odebrána pojmenování pro hnědou a růžovou a výrazy oranžová a fialová nebyly zahrnuty vůbec. Zpívají Jožka Severin s Boženkou Šebetovskou za doprovodu Slávka Jakubíčka a po nich muzika Danaj se solistkou Magdou Můčkovou.

Ustálená slovní spojení a metafory jsou základem lidové poezie. Jak dokazují různé výzkumy, konkrétní výrazy pro barvy se liší regionálně či zcela individuálně podle potřeby autora. Sami sběratelé obdivovali právě spontánnost a okamžitou improvizaci lidových zpěváků. V úvodech mnohých písňových sbírek i v obecných pojednáních je popisována těžká práce sběratelů, jimž mnohdy nebyla požadovaná píseň zaspívána stejně, jednalo se o odchylky hudební i textové, vycházející z momentálního myšlenkového naladění. Lidoví pěvci využívali právě jednoduchosti v oné zakonzervované ustálenosti, kterou však dokázali vyspívat vše, co měli na srdci. Tato psychologická schopnost se projevuje právě v textech lidových písní. Další rozšiřující informace k jednotlivým barvám, především k červené, modré, zelené či bílé, by si zasloužily samostatný pořad. Tak o nich zase jindy. Na závěr nám zahraje cymbálová muzika Jiřího Janouška s Martinem Hrbáčem. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný večer.

0: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zavzpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: To byla kapela Kmeťo Band a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 000 korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor, kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii tak podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naší romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme jak výjimeční a odlišní.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička jak v naší rodině mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palika Rauhojsanas Adedžives Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: hodina.
10: Český rozhlas. Zprávy.
11: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
13: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
14: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
11: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
11: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
11: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak to samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na korty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten

0: holky to přivítali a oni v té Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to Debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
1: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
0: To jistě.
1: Ten tlak z těch hráček.
0: To jistě.
1: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
0: vyšlo? No jo, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
1: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
0: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když ona teď vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
1: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
0: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros, nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
1: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče, samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, tak se stekal v těch juniorských soutěžích a pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle, jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo. Samozřejmě a ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnují posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měl v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama lobama a krátkejma měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete jenom vrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to samý. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráči, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hrá líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to, už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte,
1: nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevyjde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, chcete se plánat dnešní tenis je vorasanci, hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak kdyby se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo?
0: Lidi a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i s diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malý podíl, ano. Ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a Hol si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, 30? No to bylo,
1: no seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano, ta, ano, ta, ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Ten vy jste tlak, něco podobného ten tlak, zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tím letím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi stupňuje tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, když jsem se vás ptala i během písničky, že to máte vlastně dědičné, tu lásku ke Slávi. Sešívaným.
1: No, protože to byl otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě hrál Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebe
1: stejný, když se dostane. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grant, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. a 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbóny, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž.

0: nad Ohří a třech třídách Měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel ostatek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza, údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
1: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
2: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
3: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
4: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
2: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
5: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
2: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
5: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
2: A už z toho koukám ven.
5: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
2: Takže sahnu si pro sluchátka.
4: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
5: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
2: A teď mě ještě čeká čištění bot. To čistí podrážku.
4: Jen lehce.
5: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
2: Je tady to lepilo.
4: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase do čištění

0: oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umýt si ruce, použít dezinfekci a můžem vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
1: A to už bude opravdu všechno.
0: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromat, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na kladincím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za šlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce 2 speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy?
2: Vy byste řekla?
3: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku, vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
4: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
3: No, tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
4: Každým krokem je ta hmota chladnější.
3: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
4: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtud, no, a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
3: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
4: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
3: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
4: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
3: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
4: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
3: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
4: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
3: Bombóny postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balicím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balička zabalit.
4: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. Uh-huh. To je tradiční balení.
3: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
4: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
3: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Kniesl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

skáčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
3: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
2: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
4: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenský soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
2: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
5: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové.
0: Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom?

0: najdeme si Zuzalko Prima flek a tam si potykáme. A ten flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
1: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělala, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mě blízké prostředí, že to bylo hezké.
1: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodského a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejném baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl, dobrý den, milostivá paní Horničková řekla, dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Hodnička. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost

0: hereckou mýho syna, ale to je sporadická. A jiná činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo tady.
1: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
2: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelař?
4: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně stovku dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
4: Zabíjí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věříte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 17:30 odpoledne.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
4: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mě výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: Jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hilézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha. Pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parble, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hileziu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hilézium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, lala.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni nahou

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajů plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku síru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč,
2: zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl,
2: povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. A tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
4: Co budeš dělat teď, Damiane?
2: A kocourek Damián povídá.
4: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš kočkovat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mhm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe. Jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu, spolu sdílet, že? Bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní Iveto.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další
1: ano,
0: volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko-Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formu. www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství přes celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě

0: No a to není
1: Určitě.
0: po každé, že jo? To je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít z domů, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadal, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že si jede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě,
0: a měli jste si
1: jenom,
0: co říct.
1: Že stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním z té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi na pokoji sám. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem mu ho poslala. A on, myslím, pěti dopise, ona jim je psala z toho leža, v té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám. To napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí, já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně, a když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik jak let. Se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba. Hmm.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera tady vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich máte radost.
1: Ano, mám radost, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleši. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn, Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme. A jde to s jakýmsi porozuměním, a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Vzdychnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic, jo. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě se mě strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne, no. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no prostě tak nějak být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech, a právě tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby.
0: Ano, rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy v 1800, já nevím, 88. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. Když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu. A udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolitové fasády. Ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Prostě
1: já jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o tom nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno jsem to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát. A teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela odjet na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidský schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, tak se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna, takže to bylo nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na proti vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano.
2: A co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo. Je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 800 900. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství do děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova u kolébavka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano, a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas, a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem, aha, a přeský to bylo, no.
0: No, takže máte vztah,
1: já
0: paní Věr.
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu, s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice, nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju. No,
1: já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy, a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despavcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozvala, se známila ve škole jeho sestra. Já jsem si chodila do jedné třídy a ta nás jako se starším datrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila, tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako to se týká lásky na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky, zpátky mého rodiště. A on jsme se ještě jako vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem ho musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla více 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: Ta byl nejstarší.

0: byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a jestli nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. Tak to jsem se dozvěděla.
1: Po 30 letech.
0: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako desi telefonovali prostě a byli jsme nespojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětíčka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele. Já říkám, ne to. To není ono, to dneska nepotkáte.
1: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby ano, tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
0: no,
1: jsou ty životní osudy.
0: No, kdyby jako nám se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí, na, jako a nejčastější. Manželství, jaké by mohlo být.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo. Za váš příběh a zdravíme z posluchače do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi, jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné. Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti, jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy, to se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je asi tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, paní Maruško, a zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ano. Ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zavřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie a já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky. A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že tak, jak víme, jak to dopadlo, takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů. A ta teta, že ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždyť jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo? A zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla...
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vztah na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často v noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak... Jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil... ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Jičíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska... Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma. Žijeme tady už 80. roku.
0: Uh-huh.
1: Jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měly nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čaji a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sovot a aha. Pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3x. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jestli to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotelu Slavia, tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šli si spát a za chvíli jí budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuj. Ano. Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla, ani pošta vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsme tak prožili. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a dulinku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, ano, máte
1: ale
0: pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky, paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář? Podali jste si s ním ruku? Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak. 7 ráno, no 7 to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky.
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Byl. Tak... Ne, byl velmi krásnej.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
3: Pane Nadělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
3: jak
2: ano.
3: To dopadlo, prosím vás?
4: No to dítě, to dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
3: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
4: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
3: Mohu se zeptat?
4: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
3: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
4: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdeňkovo kredo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň

0: Ale že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
1: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o Noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
1: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně, a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala, takže zapomněl i mluvit. Když na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář, jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak šel slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to nebylo možné, tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
2: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tohle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne nemohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
4: Neberu všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pan, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam... abych si tě zmocnila tady ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hádky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se
5: takhle,
3: museli zavrtávat.
5: Oni se hádají pořád. Nářadčině, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu a...
3: Ale jak ty mluvíš jsem, před tím Vladimírkem?
0: No tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No ne. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál, a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní, a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.